kytarou, kytarou. Mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

ranní svítání. Mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v

život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem.

na život mračí. Těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru.

0: Noc s hvězdou.
1: Když uhlédnete toho čapatého vtáka s rozplesnutým zobákem, najisto by vás nenapadlo, že taký kůštěk ledva na jedno pojezení může aj člověka připravit do chalupu. Ale už se tak stalo. Tože jak už to bývá, skoro jim v každé chalupě krmili před hodama hus alebo kačenu. No a Jurovi Hrodkovi se jednou do rána tento masný vták z klece vypařil. Když to zjistil, začal létat po dvoře a co vidí, kačena natahuje krk z klece u sousedů. Dvěrca vrzli, druhé bácli, Jura láp kačenu za krk a hybaj s ní dom. Bůhl s ní do klece, sedl si na kladu a zapálil fajku. Čučál do zemi a mrkotál jak koza.
2: To vím, kačenku a překrmenou. No pravda, inší by ti ani nešmakovala, pískořu zlodějský. Hej, mám to pěknou žůžel za sousedům.
1: Co tak lamentoval, zase i dvěrca vrzli, druhé bácli a na dvůr vletěl soused Matouš Luskačka s řečů.
2: Na počúvaj, Juro, co je slůvka ženu? Co by mělo být? Je moja? Ukradl z něj.
1: Matouš klidno vytáhl kačenu z klece a vlékl ju dom. Ale to tak na Juru. Vyletěl jak zajíc z pilecha a hnal se po kačeně. Začali se o ňu táhat a když protestovala svojím ga, zavrčál Jura.
2: Drežobák, ty do toho nemáš co mluvit.
1: Chytil ju za krk Matouš za nohy a točili se po dvoře jak kočky v díži. Jura řval na Matouša, Matouš na Juru a kačena na oba. Když už měla jazyk vyvalený jak štruplu a polovičku péří oškubaného, zapackoval Matouš oškopek a kačenu pustil. Jura smí ke špálku láb obušek a kačenka sa odebrala do kačeního ráju. Hodil k plotu, kde sa natáhla jak po dobrém obědě a klidno si zapálil fajku. Matouš si také zapálil fajku a pravil.
2: Juro, jak tě mohlo napadnout, že je to tvoja kačena? Kačena je kačena. No zapomeňme na to, jsme lidé chybující. Dáš mě 50 korun a budem kvit.
1: Jura mlaždil jazyčískem o podnebí, jak když švába dřevákem na stěně zabije, a zařval.
2: Co? A pár liskanců bys nechtěl, ty zlodějů? A musaber, nebo dostaneš taký virgajs, že ti už žádná rajfazinka nepromění.
1: Matouš věděl, že Jura divočák, to se dlouho nebavil a odešel. Za nějaký čas dostal Hrotek upomínku od advokáta o zaplatení kačeny. Nedal nic. Dostal druhou, třetí a zas nic. Tož žaloba. Soud, odvolání, soud a furt dokola. Soudili se skorem půl roku a dopadlo to tak, že Jurovi prodali rolí za 30 000 korun v exekuci. Ale největší neštěstí bylo, že ho koupil Matouš Luskačka. Když jel jedného dňa na koupené roli orat, čekal tam Jura z flintu a přivítal Matouša.
2: Kruci, jenom se opovaž na tu roli stoupnout, tož to rozstřílám na lunty.
1: Matouš, kterému se strachem rozklepali zuby, jak lůkotě ve vyschlém tragači, práskl do koní a jel do dědiny pro policajta. Za chvilku byli zpátky a co se stalo po úředním vyzvání policajta Šable, jsme se dověděli až u soudu. Pán soudcí přečtí protokol a potom záznam z policajtového notesa.
2: Dňa tolikátého a tolikátého vyzváňa občan Matouš Luskačka, abych použil své úřední moci a zakročil proti občanovi Jurovi Hrodkovi, který pre jeho ohrožoval na těle flintu. Že tady šlo o rušení držby a občan Luskačka měl strachy plné gatě, dostavil jsem sám na místo činu a žádal jmenovaného Juru Hrodka, aby pole opustil. On mě řekl, aby ho polúbil vřit. Když se tak stalo, chtěl jsem použít své úřední moci a zavést ho do obecní šatnavy. Jmenovaný Jura Hrotek na mě jako na úřední osobu položil ruku, uškubně z blůze, kapsu aj s metálama, čepku vrazil na uši a pendrek mě hodil do turkyně s prohlášením, že takých veteránů, jak jsou já, zežere při špatnej chuti aj 15. Pán sůdci zakrútili hlavu a pronesli. Hrodku, už toho mám akorát dost. Lesti si myslíte, že takové pán, jak jste vy, neskrotíme? To jste se zmýlil po druhej. Měsíc vězení nepodmínečně s jedným postem.
1: Jura zahučál pod nos.
2: Ale z té roli sklouzat nebude. Tomu dám písemně.
1: Hlava tvrdá jak dub, ale dutá jak ladinét. Nedaj bože, aby sa jednou hrotek dověděl, že tu kačenu vyměnil jejich Francek za flašu slihovice.

0: Noc plná hvězd.
1: Promiňte, já vím, tahle písnička sem nepatřila. Vy jste přišli na legraci. Ano, a tak to má být. Taky, že jsem kulantní, tak přidám anekdotu.
2: V parku na lavičce seděl pán se slečnou. A ten pán chtěl s tou slečnou jaksi navázat rozhovor. A tak jí říká, pardon, slečno, hrajete na piano? A ta slečna říká, ne, vy něco slyšíte?
3: Skutečně, kdo to jak živ viděl? Hrát v parku na piano?
2: Ona nehrála. Nehrála.
3: A kde se tedy tam vzala ta hudba?
2: Jaká hudba?
3: No ta, co on slyšel.
2: Jo, on slyšel nějakou hudbu?
3: Já nevím, vy jste říkal.
2: Ale ne, on žádnou hudbu neslyšel. On se jí ptal, jestli jenom jako náhodou nehraje na piano. Se ptal.
3: No, když nic neslyšel, tak proč se ptal?
2: Proč se ptal? No protože, zkrátka, protože, prostě, to je jasný, ne? No proč se ptal? To je taková anekdota, no.
3: Aha, já už vím, tak ta slečna seděla vedle toho pána, hrála na piano a vůbec jste slyšel.
2: Nehrála na piano.
3: No ona tam má piano a nehraje.
2: Nemá tam piano.
3: Jo, proto ona nehraje. To je výborná anekdota. Prosím vás, nemohl byste nám říct ještě takovou podobnou srandovní?
2: Co se vám jenom dělá? Tak, v parku na lavičce seděl pán se slečnou a tu ta slečna vyňá. A tu ta slečna vyňá. Vyňala, to je minulej čas, vyňala. Přítomný čas máme vyňá, vyňouc, vyňouce. Zkrátka, tu ta slečna vyňá.
3: Vyňá, kecáte.
2: Zkrátka, tu ta slečna piano, no, a spustí mazurku. Jo? Představte si, že z ničeho nic začne hrát. No, představte si, z ničeho nic začne hrát. Už to máte?
3: Jo.
2: A hraje mazurku.
3: Co mě říkáte mazurku? Vy pariku.
2: Macurka, to je hudba!
3: Jen aby!
2: Prostě začne hrát macurku hudbu, jo? Macurku hudbu. A hraje. Dohraje. A obrátí se na toho pána a říká, tak co, slyšel jste hudbu? A ten pán říká, ano, slyšel jsem tady Chopina. A ta slyšná říká, a mě ne!
3: Promiňte, ale tomuhle já už se smát nemůžu. Mně ty slečny líto. To nemohl ten Chaplin chvilku přestat, že
2: nemohl.
3: No co by mu to udělalo?
2: Nic, ale on tam nebyl.
3: No jak to, že ho ten člověk slyšel?
2: Víte co, pojďme a zapomeňme, že jsme si kdy říkali anekdoty.

zas někam dál. A nikdo se tu po něm nescháněl, nikdo ho tu nehledal. Jo, komu by tu chyběl otevřenej futrál.

jak od jihu ptáci, jak do potoka raci, jako jaro do krajiny modrých poměnek. Jak vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, jen ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Thompson i Chamberlain.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Poslanci strany TOP 09 navrhovali snížení věkové hranice pro komunální volby na 16 let věku. Vláda Andreje Babiše tento týden jejich nápad odmítla. Je však otázkou, proč se takovým nesmyslem vláda vůbec zabývala. Inu, pátá kolona je stále zoufalejší a snaží se chytat už i toho sebe menšího stébla pozornosti. Je známo, že na mladé tradičně funguje manipulace okolí, tedy především toho, co slyší celý den ve školách. Inspirace přišla ostatně nejen z Bruselu. Předkladatelé se snažili jako příklad ukázat zkušenosti z Rakouska a Německa a tvrdit, že tam přeci už 16-letí mají dlouho dostatečnou občanskou odpovědnost. A své nápady mají zřejmě podloženy i českými statistikami tzv. Studentských voleb, kde to školáci tradičně ve volbách hází progresivistům. Jenže ono se všechno mění, změna je život a platilo to tehdy i dnes. Už i mnoha mladým totiž začíná docházet, že si z nich Bruselu oddané vlády dělají jen levnou volební sílu. Tyto nejnovější výzkumy však topákům nevadí, jako tonoucí se skutečně chytají jen jakéhokoliv stébla. Kdyby se totiž věcí zabývali pečlivěji, zjistili by, že oni školáci mohou velmi rychle obrátit své hlasy právě proti nim. To se ostatně v posledních letech podle odhadů stalo právě v jimi proklamovaném Rakousku, kde 16-letí z 80% podpořili místní svobodné, a v Německu velmi podobně u AfD. V obou zemích pak ostatně už přeci začala debata na opětovné zvýšení volebního věku, alespoň na 18 let. Kdyby to nebylo směšné, jeden by nad touto hloupostí možná i zaplakal. Ona totiž, manipulace, se totiž nikdy nakonec žádným jejím strůjcům nevyplatí.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: noc s hvězdou.
1: Vážený pane Dodity, omluvil jsem se právě jedné z vašich postav, panu Tartarenu Staraskonu, a měl bych se mnohem hlouběji omluvit i vám. Nevím už, kdy jsem vaše jméno slyšel poprvé. Bylo, odpusťte mi, jen jedním z mnohých. Jedno jako druhé, žádné zapamatovatelné, právě proto, že jedno jako druhé k zapamatování určeno. Ale nám bylo 14 let. Bylo nám 14 let a pospíchali jsme. Domnívali jsme se, že mnohé v životě i v krásném písemnictví lze vynechat, obejít, přeskočit. Spěchali jsme od krátkých kalhot k erotice. Od sotva dočteného pana Dumase k Paul Eliárovi a André Bretonovi, popírající všechno mezi těmi body. Tam byla nuda, suchopár popisu a vůbec věci nehodné našeho zájmu. Prostotu jsme podezírali snad nejhlouběji a srozumitelnost a sdělnost nám byly smrtelnými hříchy. Píšu vám, pane Dodete, od vašeho mlýna. Zbývá tu, kam oko dohlédne, už jediný. Bylo jich mnoho. Základy tu trvají, ale ten váš je poslední i skřídly. Skřídly už ovšem připoutanými, jen připomínajícími.

0: vzpomínajícími. Jsou tu vaše fotografie, vaše knihy, v přečetných vydáních a překladech, jsou tu dokumenty, fakta, všechno už trochu zažloutlé a vedché, všechno už jako ta křídla, k nehybnosti odsouzené, ale, a to by vás mělo potěšit, jsou tu lidé, přicházejí sem, stoupají kamenitou stezkou od silnice, stoupají po schodech mlýna a rozhlížejí se tu. Proč? Dalo by se předpokládat, že tu budou jen starší lidé, vyznavači starších literárních škol a směrů, ale jsou tu i mladí. Přicházejí sem ruku v ruce milenci. Líbají se opřeni o zeď vašeho mlýna. Snad si sem přišli vyznat lásku. Snad si přišli vyznat právě sem. A snad právě tady ji nazvali tím jménem poprvé. Proč právě tady? Proč právě sem? Těžko říci. Vím, jak nepřicházejí. Nepřicházejí sem jako do muzea. Nepřicházejí sem pouze přihlédnout těm zažloutlým listům s čísly a jmény dávno uplynulých dnů. Nepřicházejí sem po špičkách a s dechem zatajeným. Nejde to ani. Ta stráň je zadýchá. Ta stoupající stezka donutí každého našlápnout naplno. To není místo pětního postání, pomlčení a popatření zpět. Vy jste to místo nazval srdcem toho kraje. Ono jim je. A buší. Buší ještě dnes. Nedá pokoj krvi. Žene jí zbavenou škodlivin do všech končin těla, jehož je středem. Skutečným středem. Méně naléhajícím a ozývajícím se nežli mozek, který se za něj někdy považuje, někdy prohlašuje, ale o to závažnějším. A ti, kdo sem jdou, jdou především, že právě srdce je jim třeba, jako těžiště, jako východiska. Když tolikeré dílo rozumu a mozku se obrátilo, obrací v svůj temný rub. Jsou tu. Každý poslušen svých vlastních důvodů a popudů jsou tu na stráně porostlé sosnovým a zelenými duby v dolu Rónském, v samém srdci kraje provánsalského, který tu vaší rukou otevřen leží před námi jak kniha. Čtěme tedy. A čtěme pomalu a tiše. Doušek po doušku. A postávejme chvílemi. Je čas. Čtěme o tom, jak kolem dokola vesnice byly kopce pokryty větrnými mlýny. Napravo i nalevo bylo vidět jen samá křídla, která se točila v mistralu nad borovicemi. A dlouhé řady oslíků naložených pytly stoupaly a sestupovaly po cestách. Čtěme o nedělích, kdy se chodívalo v houvcích do mlýnů a pilo muškátové víno. Mlynářky byly krásné jako královny se svými krajkovými šátky a zlatými křížky. A až do černé noci se tančila farandola. Je dobré číst ty vaše věty tady, u vašeho mlýna, jako je dobré pít tu zdejší víno. Třikrát, 20krát si čtu ta vaše slova. A mlynářky jsou znovu krásné jako královny, oslíci stoupají stráněmi a černou nocí sladce duní rytmus farandoly. Po 20. si čtu tu vaši větu a pak jdu dál. Pak všichni jdeme dál. Nějaký spěch nás žene. Či spíše představa, že máme spěch. A jsme už jinde, jsme už daleko. Už sotva zahlédáme skutečnou tvář té věty, pravou chuť toho vína. Jsem daleko od vašich strání, s vašimi slovy ale na dosah. A v neustávajícím dešti listopadu svého města jdu jimi, jak hájem oliv plným cikát. A jako ten, kdo trojím zavoláním vyzývá některého z dobrých duchů, volám i já. A třikrát volám. Tichonce, ale úpěnlivě volám. Volám jak ten, komu jde o mnoho. Volám jak ohrožený žízní nebo touhou. Před oknem zacloněným vodou, tmou, a chladem volám světlo. To světlo, kterým, jak byste krásně řekl, žije celý ten provánsalský kraj.
1: Napsal jsem si píseň, je to píseň tato. Melodie nic moc, ani slova žádné zlato. Napsal jsem ji jen tak, z radosti a štěstí, že už zase mohu, nikdo nehrozí mi pěstí. Píšu, co chci, co se mi chce, co

Neumím, možná, že umím, ale nechci. Možná jsem propadl v poslední lekci. Propadl po zlátku peněz a slávy. Jenže co s tím, když mě to tak baví? Milý pane, promiňte, že hraju. Já se kaju. Promiňte všichni doma.

a bavím se jak malý Jarda, hraju co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Pro něj jsem šejdíř, pro něj jsem kujon, pro něj jsem prošlý slepičí bujon, pro něj jsem bluma spadlá z višně, děvkař a frajer tvářící se pyšně, zhouba národa, špatný vzor, krycí jméno Nevermore. Promiňte všichni, že ještě hraju, já se kaju. Promiňte všichni domácí.

0: noc s hvězdou.
1: Neruším náladu. Jestli jo, tak to řekněte, máš to bych nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. O, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš. To vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To já no jo, to se, buďte klidný. Jo. Je tak, vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýjte, se zeptejte. A že to luštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho luští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
2: To je šachová koncovka, pane.
1: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
2: Šachová koncovka.
1: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, pozíš ty?
2: Co? Já musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
1: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky, nad tím.
2: Nad šachem vždycky.
1: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
2: Umíte taky hrát šachy?
1: Šachy?
2: No.
1: A víte, že ani nevím šachy?
2: Jak to, že to nevíte?
1: No tak já to ještě neskoušel.
3: Ale to já bych vyluštil, co pak to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
2: Koncovku.
1: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
2: Bokovku,
1: no. Paničku, bokem, tak.
2: Tak, jo, to chápu.
1: Víte vy, pane, co to chce? Za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte? Ale já jí říkám Dáša Šá, až to víte, to je tajný, jo? Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se do ten její moula nedověděl.
2: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
3: No jo, to víte, že jo.
1: To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte. Na chodí hra taky šachy, je na šašíra. No tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo, a že... Chápete, ne?
2: Chápu. Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
1: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
2: No, dobrá poradit. Rada na zlato, jak se říká, že?
1: No, no, chcete poradit v téhle věci. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt. Tadyhle na plakátě. Všiml jste si?
2: Já myslím, že jsem si všiml.
1: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
2: no,
1: máte
2: no,
1: závod.
2: To by mě zajímalo, skutečně.
1: Poněvadž to... poněvadž to víte, sát nějaký psaníčka, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se na to.
3: Chcete poradit, že jo?
2: Ano, ano.
1: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
2: Jo.
1: A ona... Ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí, víte. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte. A psa, takovýho pejska má malýho, takhle malinkýho pejsa, tak má jednobarevnýho. Dogu má skvrnitou, takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu sebe. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
2: No, co uvidí?
1: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, jo. A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
2: Jo, jo.
1: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
2: Jo.
1: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
2: No to je přímo geniální.
1: Tady, to musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Víte, tady to je ona tady, tady. To je ona s tou dogou. Tady. To je kus. Teda ne, ta doga dá šanci. To je kus. Je to jako bílý, jako bílý.
2: Dost!
1: Vy můžete nechat.
4: Dášo!
2: Domů!
4: To je u vás mamlas, moula,
2: hašašíra!

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: děj. Jak sedějí v těch řadách takhle, koukají na oponu, teď opona se zvedne. Teď celý hlediště udělá, les.
1: To neuvěříte, tam je pár klacků takhle, jo. Pár papírů pomalovaných,
0: chodí les, podívej se. Teď tam někdo klepe takhle s plechem, jako dělá bouřku a takový ty, jako prosím tě, mámo, drž mě, mámo, hele, bouřka, prosím tě. Teď přijde Cyrano, má klobouk z čistírně, tadyhle, že má ceduly na tom, jo. Tam stojí, lidi, Cyrano, to je ten Cyrano, to je Cyrano. No. Teď tam se ozývá, jo, vzadu dva chlapi klacek a držou to takhle vohadr, že jo, dělají vítr, teď vrata obrovský na jevišti, jo, ten Cyrano jde k tím vratům, ty vrata dělají. No, tam leží technikář, dva chlapi mu šlapou na krk a on... Lidi se bojejí, vykulený oči, že jo, teď ten Cyrano jde pomalej k tím vratům, jo, za těma vratama. Tam je 10 chlapů, mají klacky takhle, že jo. Ten Cyrano jenom roztrhne ty vrata, ty chlapi udělají i-a-a. Teď lidi, ježiš, jak to dopadne. Jak to dopadne, ten Cyrano udělá výpad, ty chlapi udělají výpad klackama po sobě, spadne opona, jo. A vy chodíte v tom foaje, teď každej Marlboro. A nevíte, jak ono to dopadne, prosím vás? Nebo mně se líbí ty hrdinové, právě kvůli tomu to celý vyprávě. Ty hrdinové nejvyšší, ty chlapi, jak tam stojí, takhle trhají si košile, že ono není to jejich, proč by to nervali? Rvou to a teď křičejí tam, prostě řvou, větře duj, smrti nebojím se tě, vysměju se ti, chá, chá.
1: Ale on takovej chudák nejednou šlápne na napínáček. Teď on řve, ale on na sobě nedá najevo, že řve kvůli tomu napínáčku. On furt řve na tu smrt, jo, so. Teď opona spadne a teď k němu jde doktor a říká, ne, injekci, ne, injekci, ne. To vám vomdlí takovej chlap, ne. Nebo Vávra. Hejte, Vávra, to je úplně kardina, to je školní, to je kabinetní ukázka toho, kam to až člověk může dotáhnout. Vávra, Mariša, myslím. Ten Vávra, on už to hraje po 150. On po 150. jde, ta Mariša mu tam po 150. nasype jed do toho kafe. On jde a to kafe do sebe sekne. No to je neuvěřitelný. No to je, já nevím, i ta myš, podívejte se, i ta myš, když na ní nalíčíte pastičku, doma dáte tam mandličku, jo, tak ta myš jde, kouká tady, říká si, no to je zajímavé. Mandlička, panečku, hej, a teď kouká, strčí do toho takhle tou prackou, pastička spadne, říká, pozor, tady nemůžu. Ale ten Vávra, ten jde prostě, on je úplně jak tupej, on leze prostě. On v tu chvilku, on se sápe po tom kafi, no to kdyby mu nedali, prosím vás. Já už mám pocit, a Mariša mu tam ani ten jed nesype do toho. Kdyby mu aspoň po každý dala ten jed jinam, jo. Tak to vemu, vypiju kafe, nenajdu to, kousnu do chleba, jsem tuhej. Já byl na představení takhle, viděl jsem hrát zase Vávru, jak leze teď, ona mu tam sype ten jed, teď on stoupne, už se hrne po tom kafi, tak jak kdyby týden hladovej tadyhle. Tak já vstal, říkám, Vávro, nepí, to je to otrávený. Ale on čel furt, já si říkám, on chudák neslyší asi, jo. Možná je to Moravák, tak dialektem, Vávru, nepí, to je to otrávené. No on les furt za tím kafem, teď já vlít najviše, ty technikáři mě rvali zpátky, jo. Teď ten Vávra, já držel jeho, on se sápal po tom kafi. Mně to připadalo, že vidí 1000 korun, on potom les takhle. Já už nevěděl, co, teď jsem mu kop do toho kafe aspoň, jo. To se rozlilo, ona spadla opona, ten Vávra po mně. On mě držel pod krkem, škrtil mě takhle, říkám, pane Vávra, co to děláte? Ty človíčku, já jsem vám zachránil život. Zachránil život. Zachránil život. Kamaráde, ty jsi mi zničil život, protože jsi mi zkazil smrt. Proč si myslíš, že sem ty lidi chodějí?

0: Noc s hvězdou.
1: Že to je divadlo, to je stejně krásná věc. Víte, co mě strašně zajímá na tom, co mě fascinuje přímo, jak lidi v divadle, jak pozorují.

mňam. A tam zatím mořem pívá, četníci mají protézy. Buldoci, gumový zuby a v tom to všechno vězí. Stromy jsou plny cigaret a stohy s koupelnama, no. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží. Tam zatím mořem pívá. Joj, joj!

A tam zatím mořem pívá, tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají vandráci. Tam holky sami nechtějí spát. A když máš chuť,

0: Noc plná hvězd.
1: Cesta vedla empírovým salonkem, když tu náhle před námi vyvstal strýc Rudolf I. Seděl zabořen v ušáku a právě zvracel ve svůj protiklad. Když se odmlčel, pokračoval. V následující barokní komůrce se rozkládal strýc Rudolf II. Houpal se na lustřisku, zavěšen vyprávěl. V tom lev huf na mě a už mi cupuje střeva. Ach, ňap, a už žvíká můj podvěsek mozkový. Ach, ňap, a víte, co mne zachránilo? Otevřenými dveřmi zasvištěl popelňas. Strýc unaveným gestem uhnul a opakoval otázku. A víte, co mne zachránilo? Zaujal jsem včas stanovisko nezúčastněného pozorovatele. A to mne zachránilo, dodal strýc na vysvětlenou a rozložil se na anionty a kationy.

0: Noc s hvězdou.
1: Někteří lidé snad již při vstupu na tento svět si nesou velikou lásku k nějakému povolání, jemuž potom věnují celý svůj život. U mne to bylo divadlo. Jelikož jsem se narodila v minulém století, v roku 1871, nevybrala jsem si to asi dobře, poněvadž tenkrát slovo herec, jak se na venkově říkalo aktér, znamenalo komedianta a člověka, který se uhýbá práci. Ale žádná moc mě nezadržela, abych mezi ně neodjela, protože jsem slýchala, že u venkovských společností je nejlepší škola pro herce. Opustila jsem tedy Prahu, všechny své doma a vyřadila se tak z rodiny. Dlouho mě nemohli odpustit hanbu, kterou jsem jim udělala, utéct ke komediantům. V roce 1896 jsem se provdala za hodného muže a vychovávala děti jedno po druhém, jak přibývali, a nebylo jich málo, bylo jich 6. Byli jsme u venkovské malé společnosti a cestovali každých 14 dní ze štace na štaci, jak jsme říkávali, a v duchu Tylově a jeho šlépějích rozdávali našemu lidu na vesničkách a v malých městečkách to nejkrásnější. Lásku k naší drahé vlasti a rodnému jazyku. U společnosti žili jsme opravdu jako jedna rodina a snášeli pohromadě všechno dobré i zlé. A stalo se kolikrát, když nebyly peníze, a to bylo často, když divadelní sál zel večer prázdnotou, sehnalo se přece to nejpotřebnější a ředitelka nám všem uvařila bramborovou polévku. A pane, jak nám chutnala! A na mou duši žádný nereptal a nálada byla pořád. Vtipy byly někdy hodně šibeniční, no ale ty patřily k věci. A zajímavé je, že nikdo nereptal ani proti repertoáru, ani proti obsazování. Ředitel s režisérem hru obsadili, rozdali se role a hotovo. Tehdy totiž někde bylo zvykem, že vrácení role znamenalo výpověď. No a to si každý moc dobře rozmyslil, aby úlohu vracel, když se mu nelíbila. A teprve po létech nahlédl, jak mu to bylo dobré, že musel hrát všechno. Jak mu to bylo ku prospěchu, tím, že vlastně vyrůstal. Večer, když jsem uložila děti a šla do divadla, nastala pro mě ta nejkrásnější chvíle. Tam jsem po celé představení žila jiným životem. Životem té osoby, kterou jsem představovala, a zapomněla na všechny starosti a denní trampoty. Ale dohráli jsme, opona spadla a vrátila jsem se do skutečnosti k své rodině, která byla druhou polovicí mého života. A nebylo málo té práce. Ráno zkouška, uvařit oběd, nachystat, vyžehlit šaty do divadla, večer pak uspat to nejmenší děcko, než jsem odešla. A kde bylo praní prádla, spravování, pakování beden, když se tak často cestovalo? Přiznám se vám, že při veškeré té práci sílila mě jen myšlenka na večerní představení. Až se ocnu zase v divadle a na ostatní svět zapomenu. A často jsem také, když byly děti ve škole a to malé usnulo a já měla chvíli ticha pro sebe, přemýšlela o tom, je-li možné, aby se mě někdy splnila všechna ta moje tajná přání, o nich jsem už v mládí při té své veliké lásce k divadlu snívala. A vidíte, dočkala jsem se. Dlouhá to byla doba. Celých 60 let. A tu bych vám ráda, moji milí posluchači, pověděla některé krásné chvíle z těch vyplněných snů. Osud mne žádných ran neušetřil. Léta ubíhala, plynul rok za rokem, až jsem se dožila osmdesátky a slavila jubileum. Dříve však musím vzpomenout na nejtěžší ránu, kterou jsem v roce 42. utrpěla. Na smrt mé milované dcery Anny Letenské. Zlatou mojí Andulu, jejíž umění bylo uznáno a oceněno, kterou pro její bodrou povahu a humor měl každý rád, zběsilí nacisti umučili v plynové komoře Mauthausen. Ani hrob nemá chudinka. Po téhle kruté ráně začaly se konečně vyplňovat mé dávno toužené sny. Nejdříve v roce 51. v Českých Budějovicích jubilejní představení 80 let života, 60 let u divadla a 30letý pobyt tamtéž. Hrála se znovu vzkřísená Jiráskova Samota za přítomnosti mnoha vzácných pražských hostí, kde byla oceněna moje životní práce nejen krásnými slovy, ale i dary. Na to v Praze v Tylově divadle v dubnu žatevní představení Samoty, které jsme na celé čáře vyhráli. A ještě jednou v sezóně 52-53 Samota v Tylově divadle a krátce na to jsem byla pozvána zprávou Národního divadla, abych hostovala v Samotě za ochoravělou paní Dostálovou. A tady bylo vyvrcholení. Tady se uskutečnil ten největší sen mého života. Hrála jsem na první naší scéně v Národním divadle, na které jsem se jako školačka dívala se slzami v očích v zástupu plačících, když je ničil strašlivý požár. Hrála jsem v té naší zlaté kapličce, kterou jsme si znovu postavili a která byla a pevně doufám, je i dnes nejvyšším cílem všech herců. Kdybych dovedla, chtěla bych vypovědět všechno to krásné, co jsem zažila ten večer při hraní té mé milé staré mámy Vejrové. To se však povědět nedá. Takové chvíle se mohou jenom procítit. Byl to nejkrásnější večer mého života. Splnění všech mých snů. Byla to odměna za všechny ty oběti a lásku, kterou jsem divadlu věnovala po celý svůj život. 6. prosince v témže roce byla jsem pozvána opět do Národního divadla zahrát ve svém představení Jiráskovy Vojnarky starou Havlovou. Zase pro mě nová radost, nové nadšení a duševní omládnutí na několik příštích let. Po představení jsem si v klubu Národního divadla se všemi starými, milými přáteli a hlavně s milým Smolíčkem zavzpomínala na dávné, těžké doby u divadla a upřímně se seznámila s mladšími, kterým snad až neuvěřitelně znělo moje vypravování. A nakonec ještě v Mánesu nečekané setkání po 30 letech s Vašíčkem Vidrou. Když mě spatřil, popadl mě do náruče a stiskl on takový silák a já malá nepatrná, že jsem ani dýchat nemohla. A pak jsme se posadili a jako veliký pestrý vějíř otevřel se před námi konec minulého století, kdy jemu bylo 19 a mně 24 let. Viděli jsme se zase jako divadelní a životní zelenáčci, mladí, plní elánu, plánů a snů. Jako na kouzelném koberci létali jsme z místa na místo, od člověka k člověku, od události k události a věříte, že jsme oba plakali slzami radosti a teskných vzpomínek? A byly to vzpomínky poslední. Už jsme se nesešli. Předešel mě. A v té chvíli, co jsme byli pospolu, byla bych nejraději začala všechno znovu. Třeba bych věděla, že ten můj život nebude o nic lepší a pohodlnější, než byl ten, který jsem žila. A vy mladí, kteří jdete za námi, milujte divadlo jako my staří z celého srdce a přinášejte mu i ty nejtěžší oběti. Přesvědčila jsem se, že pomalu se vám ani nechce věřit, jak těžko se žilo za čeledního řádu. Jak tvrdě jsme museli bojovat o každé české slovo, jímž jsme z jeviště posilovali klesající a malověrné. Já nejsem žádná hrdinka, ale mám zkušenosti mámy kupy dětí a mohu vám povědět, jak se divadlo hrávalo, za jakých podmínek, a poprosit vás, abyste si uvědomili, že dnes na vás nikdo nechce, abyste bojovali za uplatnění a za existenci divadla. Nemusíte se také zapírat, prodávat a slevovat ze svých velikých cílů. My jsme tehdy, pravda, upravovali cestu českému divadlu. Upravovali jsme ji vám, mladým, ale neměli jsme přímý vliv na celé české divadelnictví, na jeho růst a rozkvět. Dnes už ve většině případů lidé nechodí k divadlu jen tak z laciné senzace a módní výstřednosti. Dnes tam chodíte za prací, která je mnohdy těžší, než si nezasvěcený dovede představit. Stejně špatným výstřelkem by však byla víra v pohodlný a laciný život u divadla. A tento dojem někteří ještě mají, a leckdy se jim daří, že je divadlo živý a oni mu jako protihodnotu odvádějí míň než nic. Tady bych těm divadelním darmojedům přála, aby prožili několik neděl u dřívější venkovské společnosti. Nesmíte zapomínat, že divadelní dráhu mohou nastoupit jen opravdové talenty. A to proto, že herec má na jevišti veliké poslání, že je mu svěřen veliký úkol vychovávat a vzdělávat, vést a řídit. Divadlo je těžký boj a je třeba vybrat jen zdatné a silné a těm dát do ruky zbraň. Věřím ve vás, mladé, protože ve vás vidím budoucnost té práce, již jsme začali a tak dlouho se jí prokousávali. Vzpomínky na můj divadelní život, na celou tu dlouhou, někdy krušnou cestu jsou krásné. A chtěla bych se dělit o ně se všemi lidmi na světě, otevřít jim své srdce, protože je mám ráda. Dobře víte, mladá máma má ráda své děti. Babička už raději vnoučata a prababička zase ty nejmladší. A já mám všechno, děti, vnoučata i pravnoučata, a mám je ráda. Ale mám také ráda ještě tu celou velikou rodinu diváků a posluchačů, pro které jsem žila a hrála a pro které bych chtěla ještě hodně, hodně dlouho hrát a vyprávět.

Slunce svit už ustupuje stínu. Sedím sám a je mi k zalknutí. Odešla jsi a už po prvním týdnu cítím, jak čas máchnul perutí. Odnáší a nikdy nenavrátí. Další cíl už vyhlíží si zas. Perutí jen mávne, hned se ztrácí do svých šídel, co vzal jestřáb čas.

uchýlím se k vínu. Hvězdná noc, když velí k vyploutí. Odešla jsi a nedávám ti vinu. Je zčáp čas, že máchnu perutí. Odnáší a nikdy nenavrátí. Další cíl už vyhlíží si zas. Perutí jen mávne, hned se ztrácí do svých křídel, co vzal je střáv.

0: do svých křídel, co vzal je střáb čas.
1: Je pátá ráno.
2: Posloucháte Hvězdu.
3: Hovoří hvězda.
2: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hájkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: noc s hvězdou.
1: Přikládám životopis. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. A má za následek i stav současný. Myslím můj, nikoliv mezinárodní. V závorce to by nám tak ještě scházelo. Dovolte, abych začal od malinka. Mé dětství bylo poměrně utěšené, nemaje z toho rozum. S kvačícími léty jsem nabýval dojmů, čímž jsem však na druhé straně zároveň ztrácel přehled. Moji rodiče byli každé odpoledne a večer doma a nutili mě číst, psát, počítat a zpívat národní písně. Zkrátka taková typická, rozvrácená měšťácká rodina. Všichni příbuzní, tvrdíce, že mě mají strašně rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl, že dokud mě budou mít strašně rádi, nebudu mít na světě pokoje. Léta školou povinná jsem trávil většinou na chodbě, kam jsem býval vykázán, javši se polohlasně vyrušovati pedagogy a buditele. A tu řekněte sami, co může dáti studená školní chodba vnímavé duši dítka z rozvrácené rodiny. Pranic, řeknete, pokud jste slušně vychováni.

Na školních chodbách bývají kromě hrdinů vycpaní hlodavci a plazy v líhu. Odtud pramení můj odpor k hlodavcům a plazům. Zajímavé jest, že avšak nikoli v klíhu. Neboť líh si tak nějak zachovává svůj půvab, byť v něm i byla namočena zmije písečná. Puberta jest období, kdy máte dojem, že se klidně obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný podnájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii způsobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych v zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje. Podívejme se však na mě politicky. Své mužství jsem zahájil bojem proti říšskému kancléři a to říkankou Derdy das psí vocas. Když to Vucovi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby si přede mnou žádný diktátor není jistý. I hned po válce jsem se obětavě zapojil do zachraňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí říci, že jsem zachránil, co se dalo. O něco později jsem začal mít takový dojem, že se veřejná práce neobejde nadále bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás předvídat, co bude za 20 let, když ani nevíme, co bude zítra dopoledne? Toho tajemníka jsem dělal výborně. I když zde byl nějaký ten drobný nedostatek. Avšak ruku na srdce, kdo pak u nás dneska nemá nedostatek? Myslím, nedostatek drobných. Chutí jsem dělal příslušné hovadiny, nepozorujíce, že jsem z hůry deformován. Zvláště když ty hovadiny byly podstatně lépe placeny, než projekt Údolní přehrady nebo Operace Jater. Jakožto malý český tajemník jsem však naštěstí osobnost velice tvárná, takže jsem se osudného jara stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem těch, co se 20 let báli proti mě ceknout. Už nikdy, soudruzi, volal jsem, bivši svackován jistou skupinou odlišného mínění pracujících. Při své jinak ryzí povaze jsem netušil, že jednou budu kolísat, což prý kazí charakter. Já ho sice osobně na nic nepotřebuju, ale poslední dobou se na něj kdekdo ptá, což mě znervozňuje. Jsem připraven dát ti své síly do služeb dobré věci. Jenom ať o tom, co je dobré, rozhodne prosím vás někdo, kdo je lépe informován než já. Abych zas nebyl fackován zbytečně. Na výši platu se rád dohodnu. Kdyby to bez těch facek nadále nešlo, žádám příplatek v tuzexových bonech, neb v jiné revanšistické měně. S pozdravem za dosavadní důvěru, moji jakost. A samozřejmě podpis.

0: Noc plná hvězd.
1: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
2: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
1: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraškova.
3: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselý, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
1: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
3: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo, já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůd, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
1: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
3: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léto.
2: A on měl taky auto? A to zůstalo celý? Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
1: Je pan strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
2: No jen jestli, pane notáři, strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
1: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
2: On nebyl pojištěný?
3: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
1: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
2: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
1: Podle právoplatné závěti...
2: Jenom mě.
1: A podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
2: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. To tam jsou v módě prej teďko v Americe kočky.
1: Ne, ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
2: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebak strejček a kočky.
3: Ten měl jenom mě. My jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
1: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
2: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
1: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
2: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
1: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k Flekům na pivo.
2: No to jo, to k Flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
1: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
2: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
1: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
2: Jak prosím?
1: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
2: Vodu.
1: Prosím.
2: Dejte mi vodu nebo vomdlím. Ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svým životě neviděl.
1: Vrácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
2: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten vožrala na něj udělal nátlak.
1: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
2: Nemá?
1: Ne.
2: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
1: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
2: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Zpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
4: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
1: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. Dobrý. Tady prosím, paní Kovářová.
4: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filut a Honzíček, co?
2: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
4: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, nech si, opulence, korpulence a elegance se nebude jaksi vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokučil.
2: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
4: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila, vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měli?
2: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
4: A to se velice mýlíte. Já se mohu už ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
2: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
4: No, to se divím.
2: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
4: No, tomu se ani nedá věřit.
2: Jo, jo.
4: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávka, ženská, jako vy.
2: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
4: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete šec. Pepík Pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá na to štěť, kde...
1: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali...
2: No počkejte, vy se do toho nepekte, jo.
4: No, jak to mluvíte s panem notářem?
2: Tak co se to přijde naše? Ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
4: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
2: Tak si ho opatrujte. Mě nenujte, abych se stala znova vdovou.
4: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřestníka a průťase, jako jsem já.
2: Jo, vzala. vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
4: O, ne, ne, prosím, velice rád. A hned, zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
2: Okamžik,
4: prosím. Ne, to, prosím,
2: ne, to byl můj nápad, já jsem s tím přišla první, jestli se to ráčel sledovat.
4: Prosím, šlačte, to znamená, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
2: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
1: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
3: 200. Ne, drahej strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
5: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
2: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
1: Moment, moment, ještě jsem neskončil.
5: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
2: On měl auto.
1: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
5: No, přibyly úroky, že?
1: Papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
5: Očích klesá i on.
1: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
2: A já jsem to chlapa tady měsíc živila zadarmo.
5: I já jsem tratil, dámo.
2: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
1: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
2: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
5: Vy mě mluvíte z duše.
2: Já nikdy nešlo o peníze, ne. Nikdy.
5: Vy mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
2: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
5: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
2: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
5: Ale nemusíš.
2: No nemusíš. Podle chuti. To já jsem tedy jak... No ale... Vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
5: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Nikdy. Celý život jsem čekal na tu pravou.
1: Johnny Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

0: Noc s hvězdou.
1: Vážený a milý pane Tartarene, dovolte, abych vás pozdravil z vašeho města, abych vás pozdravil z Tarasconu. A abych se vám za co si omluvil. Vy jistě víte, že pan Alfons Doldy napsal o vás knihu. Taková věc se neutají. A protože se vždycky najdou ti, kdo vyprávění humorné shledají urážlivým, nepochybuji, že jste byl mnohými z nich na toto dílo upozorněn. Člověk, který byl knihou nebo jenom článkem někde pochválen, se nemusí nic dozvědět. Donašeči neroznášejí zprávy příznivě. A málo kdy se najde někdo, kdo by vám řekl, tam a tam se o vás píše dobře. Ale donašeči bývají ke všem svým ostatním záporům ještě hloupí. A stane se jim, že omylem a díky vlastní nechápavosti přinesou i dobrou zvěst. Představuji si, že tak nějak to mohlo být i u vás. Představuji si, pane Tartarene, jak přicházeli s ustaraně pohoršeným obličejem a oznamovali vám jakýmsi rozhořčeným šeptem, že vyšel zloby plný pamflet, který se ovšem marně snaží tupit vaši odvahu a velikost a slávu vašich činů, a tím, jak jistě dodávali další, dotýká se pan spisovatel i cti celého města, okresu a kraje. Dovedu si představit, jak jste byl obklopen hlukem takového zhluku, jak vám jejich křik bránil rozhlédnout se, rozpoznat, zvážit. A jak se k vám jen těžko, protože beze slov a po špičkách blížili ti, kdo z knihy pana Dodeta cítili naopak vanout okouzlený obdiv. Ale možná, že to tak nebylo. Možná, že jsem nesu zkušenosti odjinud a tedy jiné. Možná, že nelze říci, tak tomu mezi lidmi je, protože lidé jsou určováni mnoha silami. A svítí-li, jak se říká, na všechny totéž slunce, je přece jen asi rozdíl mezi těmi, na které svítí jenom občas, a těmi, na které svítí po většinu roku. Ale teď o mé křivdě. Ach, milý, milý pane Tartarene, zajisté i vy jste chodil nejen do školy, ale do škol. Jste z četných vašich poznámek, tak soudím, muž vzdělaný a zčetlý. A pamatujete si jistě, že právě věci školou nabízené, ba vnucované, hlava odmítá. Jen tak, jen ze vzdoru. I hlava, řekněme, má svoji hlavu, kterou si občas postaví a řekne ne. A toto se stalo s vámi, mně. Slyšel jsem vaše jméno poprvé z úst naší paní profesorky. A první krásné věty vašeho příběhu jsem musel koktat v originále, což všechno vzbudilo mou nedůvěru i mé nechutenství, za což se hluboce omlouvám. Své paní profesorce, vám, i jazyku, se kterým dosud marně zápasím a který ze všech cizích jazyků mám nejraději. Ano, byl jste nám povinnou četbou. Nevěděl jsem, nechtěl jsem vědět, o čem je tu řeč, čeho se týká tato kniha, o čem vypravuje. Bránil jsem se jako léku, který je mi podáván a jehož každá kapka má pro mne všechnu hořkost světa. Polikal jsem větu za větou, každou z nich na několik doušků, co slovíčko, to potíž, překážka a odpor. A není divu, že smysl, povaha i tvář mi unikaly. A málem unikly. Potkal jsem vás pak podruhé, drahý pane Tartarene, a o tom bych vám chtěl něco říci. Bylo to v Praze, bylo jaro. A Praha na jaře je zvláště krásná. Šel jsem jejími ulicemi, bylo mi z nějakého důvodu dobře a zahlédl jsem za výkladem knihu s vaším jménem. Koupil jsem si ji. Byl jsem už dosti star, abych věděl, že mám nějaké dluhy, a dosti odpovědný, abych věděl, že je na čase je platit. Koupil jsem si knihu, sedl do kavárny, objednal si víno a začal číst. Znovu jsem začal. Po tolika letech, tentokrát ovšem ve své rodné řeči, a tedy bez překážek, číst ty první věty vašeho příběhu. A tu se mi stalo něco, co je vzácné. Bylo mi dovoleno vstoupit dovnitř. Byl jsem přizván. Směl jsem být účasten a postát spolu s vypravěčem na kraji Tarasconu, před třetím domem na Avignonské silnici, před vaším domem, před domem plným cizích krajin, před domem vaší odvahy a vašich snů, před domem s baobabem. Bylo mi dobře. Byla to chvíle, kterou člověk žádává a vždycky marně, aby prodlela. A já jsem, jako už tolikrát předtím, pocítil tu nezaměnitelnou vůni vaší Provence. Postál jsem na prahu domu, na samém prahu vyprávění a šel pak pomaloučku dál, zapíjeje ty první kroky šatonevským vínem. Svítilo slunce, obloha byla modrá, víno temně červené a byla neděle. Tam u vás byla neděle. Nedělní ráno v Tarasconu. A já šel s vámi, pane Tartareny, a spolu s ostatními za zvuku trub a rohů na lov. Ach, slavné, přeslavné lovy taraskonské. Leželi jsme ve stínu studny, staré zdi, olivového stromu, před námi kus dušeného hovězího v rosolu, syrové cibule, několik ančoviček a zapíjeli jsme to některým tím pěkným druhem vína od řeky Rónu, po kterém se tak pěkně směje a zpívá. Ach, krásné, překrásné lovy taraskonské. Čepice létající do vzduchu, salvy ran a sláva zásahů. Kéž by se už nikdy jinak nemířilo. Doušek vína na vaše úspěchy. A čtu dál. Je noc, je jižní noc. Jsme v domě lékárníka Beziketa, kde se zpívá, kde se už po léta zpívá ty hvězdo bílá, tebe zbožňuji. Zatímco u zbrojíře Kostekalda a taky po léta zpívají jinou. Chceš-li jít do země chýší? Je noc, je klidná, vlahá, taraskonská noc. V každém ze zdejších domů zpívají tu svou, ale nejkrásnější, aspoň pro mne, zpívá berní správce. Kdybych byl neviditelný, nikdo by mě neviděl. Žertovný popěvek. Ano, takové jsou písně, pane Tartarene, vašich spoluobčanů. Každý má tu svou, jen vy je máte všechny a všechny zpíváte, ale nad to, vysoko nad to, pane Tartarene, a věřte mi, že jsem to četl se slzami v očích. A co na tom, zda jsou to slzy dojetí anebo smíchu? Jen hlupák by v tom viděl rozdíl. Vysoko nad to je vaše vystoupení se starou paní Beziketovou, při kterém zpíváte dvojspěv z opery Robert Ďábel od Meyerbeera. Alfons Daudet to popisuje takto. Kdo tohle neslyšel, ten neslyšel nikdy nic. To se mne týká, kdybych žil 100 let. Viděl bych po celý život velkého Tartarena, jak se slavnostním krokem blíží k pianu, opře se o ně, zašklebí se a pokouší se dát své dobrácké tváři ďábelsky divoký výraz Roberta Ďábla. Sotva se postavil, i hned se celý salon chvěl. Každý cítil, že se tu bude dít něco velikého. Tu, po okamžiku ticha, paní Beziketová začala, doprovázejíc se na pianě. Roberte, tebe miluji, mé srdce tebou žije jen, ty vidíš moje zděšení. Dvakrát. O, smilování pro tebe a smilování pro mne. Pak potichu dodala. Teď vy, Tartarene. A Tartaren z Tarasconu s nataženou rukou, zaťatou pěstí, s třesoucím se chřípím, zapěl 3x hrozným hlasem, který rachotil jako hrom do nitra piana. Ne, ne, ne. Načež paní Beziketová spustila znovu. O, smilování pro tebe a smilování pro mne. Ne, řval Tartaren znova a ještě víc. A to bylo vše. Nebylo to dlouhé, jak vidíte, ale bylo to tak dobře podáno, tak dobře zahráno, bylo to tak ďábelské, že lékárnou prochvívala hrůza a že Tartaren musel ta svá ne opakovat. 4x až 5x za sebou. Tak tedy další doušek vína na tento váš výkon. Bylo mi s vámi dobře, pane Tartareny. Bylo mi dobře v ten jarní den, kdy nad Prahou se pro mne rozklenulo provánsalské nebe a v kavárně, jak v olivovém háji, zavonila myrta, zavonil rozmarín. A já vás neznal, odmítal vás poznat, řadil vás mezi povinnosti, mezi pouhé a tedy nezáživné povinnosti. Jaká to křivda. A teď jsem v Tarasconu. Marně bych asi hledal váš dům, třetí na Avignonské silnici. Města se rozrůstají, dům třetí může být už 30. anebo 30. A potom proč? Vaše baobaby už jistě uvadly. Cizí krajiny už odtud vyprchaly a dům byl náhle malý. Také on uvadal bez vlahých dálek vašich snů. Ale co tu pořád ještě kvete, je vaše pověst, vaše obliba. Už na pokraji města, víte to, pane Tartarene? Už na pokraji města je váš obraz a nápis. Tartaren vás vítá do svého města. Jsem tedy v Tarasconu, na jeho pokraji. Na jednom z jeho pokrajů. Protože na každém z nich je ten váš obraz a ono uvítání. A já děkuji za toto uvítání, pane Tartarene. Děkuji městu za vaše uvítání. Za uvítání právě vám. A strach.
2: Je 6.
3: Posloucháte Stanici Hvězda.

16 let věku. Vláda Andreje Babiše tento týden jejich nápad odmítla. Je však otázkou, proč se takovým nesmyslem vláda vůbec zabývala. Inu, pátá kolona je stále zoufalejší a snaží se chytat už i toho sebe menšího stébla pozornosti. Je známo, že na mladé tradičně funguje manipulace okolí, tedy především toho, co slyší celý den ve školách. Inspirace přišla ostatně nejen z Bruselu. Předkladatelé se snažili jako příklad ukázat zkušenosti z Rakouska a Německa a tvrdit, že tam přeci už 16-letí mají dlouho dostatečnou občanskou odpovědnost. A své nápady mají zřejmě podloženy i českými statistikami tzv. Studentských voleb, kde to školáci tradičně ve volbách hází progresivistům. Jenže ono se všechno mění, změna je život a platilo to tehdy i dnes. Už i mnoha mladým totiž začíná docházet, že si z nich Bruselu oddané vlády dělají jen levnou volební sílu. Tyto nejnovější výzkumy však topákům nevadí, jako tonoucí se skutečně chytají jen jakéhokoliv stébla. Kdyby se totiž věcí zabývali pečlivěji, zjistili by, že oni školáci mohou velmi rychle obrátit své hlasy právě proti nim. To se ostatně v posledních letech podle odhadů stalo právě v jimi proklamovaném Rakousku, kde 16-letí z 80% podpořili místní svobodné, a v Německu velmi podobně u AfD. V obou zemích pak ostatně už přeci začala debata na opětovné zvýšení volebního věku, alespoň na 18 let. Kdyby to nebylo směšné, jeden by nad touto hloupostí možná i zaplakal. Ona totiž, manipulace, se totiž nikdy nakonec žádným jejím strůjcům nevyplatí. V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem dva lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nicosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V České televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltín, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to v steku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto. Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazní materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentrační

0: koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká: Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká: No jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

jenom budík mi zvoněním naději dává, že rozum zas nalezne svůj klid. Jsem přece člověk, co pak jsem žába, vždyť já se přece mohu probudit, naspívat všem, kteří jste tu. A kdo z vás po nocích cestuje rád, až poletíte vstříc novému světu. Pozor na souhvězdí žab,

Proč jemu kat se nedvoří, nikdo mi nepoví. Dám se zdali pán, svůj hříchu mému nabídne chrám. Ptám se zdali pán, tam někde vrátí mě dětským hrám. Pak, až dokonám a bledý anděl mi zjeví chrám, snad v něm dokořám.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: hoří jako...
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Lucián často pije. O svých 40. narozeninách se tak zřídil, že si na zpáteční cestu musel objednat taxi. Cestou se v automobilu počal svlékati. Zprvu kabát a kalhoty, na to košily. Když se chystal zbaviti se trenýrek, řidič si ho všimnul a upozornil ho. Pane, zde není hotel, to je autotaxi. Lucián se vzpamatoval a pravil. To máte říci hned. Já už jsem dal boty za dveře.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Výhody vkladní knížky oceňují dnes již miliony našich občanů a mezi nimi statisíce členů jednotných zemědělských družstev. Nezapomeňte ani u vás. Uložte si na vkladní knížku doplatky a spořte i v průběhu roku ze svých ostatních příjmů. Buďte dobrými hospodáři i ve své domácnosti.
5: My všichni pracovníci státní spořitelny žijeme vašimi starostmi a radujeme se z vašich úspěchů. Chceme vám radit a pomáhat vždycky jen dobře.
4: Upřímně vám přejeme mnoho zdaru v družstvu i ve vašich rodinách.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

tramvaje, ale je tma a zima je, z houkaček aut jsou šalmaje. Věže se ježí a jak sněží,

věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 50. let.

0: si ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: stojím, sílu mi neste.
1: Začala osmá raní.
2: Hlásí se hvězda.
1: Stanice hvězda.
2: A hrajeme dál.

zraněný koleno to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach. Země, která skrývá zlatej prach. Dýmky míru zhasly a zoufalství jde tam.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Západ momentálně znervózňuje Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, tak řečený ruský Davos, který právě probíhá v těchto dnech. Média nás přeci neustále ujišťují, že Rusko je mezinárodně izolováno, jenže realita vypadá jinak, nevěříte? Do Petrohradu se celý týden sjížděli zástupci z více než 130 zemí světa, mezi nimi i ze států, které proti Moskvě vedou otevřenou hospodářskou válku. Například delegace z Německa přijela navzdory Mercovi, nebo se vrací obchodníci a firmy z amerických Spojených států. Ukrajina naopak snažila se průběh tohoto každoročního setkání biznismenů narušit pokusem o další své teroristické útoky na civilní obyvatelstvo. V Petrohradě se ale v každém případě potvrdil už definitivní začátek éry nového multipolárního světa a dokládá, že i izolace Ruska definitivně ztroskotala. To samozřejmě způsobuje hysterii a infarkty v hlavách evropských válečných štváčů a tak se celou situaci snaží hodnotit Václav Danda. Podívejte se na jeho nový článek.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Lze obejmout.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: V Křepichově vile přijde žebrák, zazvoní, byla se taková načančaná milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já se vás přišel poprosit o ruku.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

tahle tramvaj s elektrikou na Vinohradech. Na to věru hledí s píchou v Praze každý Čech. Bez koní a bez čabrak

vyšel z výletu, protože byl místo šance v džváně u fleků. Elektrika na Žižkově, to je vám krása, jak zasvítí v noční době, všecko zajásá. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne,

0: sbírá lístky přítel Robert Klas. Onehdy též jeden dostal. Od koho byl as? Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert. Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert.
1: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semaforu u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, takého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

jste všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi nebaví.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Auto veze stopařku a povedá on. Vy jste už třetí těhotná žena, kterou vezu tenhle týden do Prahy. Ona říká, no poslyšte, já přece nejsem těhotná. On říká, no jo, tak ještě nejsme v Praze.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovaly opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Mění se a k lepšímu už mnohé naše vesnice. Mění se životní postavení drobného a středního rolníka, dříve poznamenané těžkým a osamoceným bojem za udržení holého živobytí. Stroje zbavují družstevníka nejhorší dřiny. V družstvu je zároveň osvobozen od přemíry starostí, takže může své schopnosti uplatnit daleko úspěšněji.

0: uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

já vím, že den jak dým, mizí mi vdál, kam dám dnes hlavu svou, a proč bych se bál.

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám. A pak ti ji dám.

ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: zahrad, ať se na hucom zvýší, vynajmout dá. Jo, kdo chce zvednout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zvýší, vynajmout dá. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo, jo, jo.
1: Slyšíte Hvězdu?
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
1: Na stránkách akademie
2: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

se vracejí. Zakrouží nad dvorem, kde si žil jako kluk před léty, nezoufej, přiletí. Na fotkách z tamtěch let jsou vidět už jenom

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se staží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pitomá. Schodek mi vždycky strhne, švatlá přitom ty své nesmysly. Líp po stelíčku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

když potká Ferdu mravence nebo Kluka Pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná, nebyť tolik horzáta.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Celý mý příbuzenstvo je banda. Kdybych je tak mohl vydědit, hned bych to udělal. Ten druhý říká, no proč to teda neuděláš? Možná, no, že ti já nic nemám.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: Pivohusar.cz.
4: Jen račte prosím blíže velictění. Tady je to, co hledáte. Zázrak na zázrak. Zázrak, který vybuduje z čínka každý smutný mrak. No jich starostí vás baví? Bez rizika uchovávám nervů zdraví, bebičku, kde zacvánějí tady zbytečně. Tedy u nás velictění pořídíte výtečně. Ne, prosím, že bych se vychloubal. Konstantují pouhá fakta. Jinde vážení koupíte, nevyhrajete. A co můžete udělat vážení s takovým lozem? Vyhodit, protože vážení na takový los vám ani váš nejlepší kamarád nepůjčí ani zlámanou kreši, jak se říkávalo. A u nás velictění? O, prosím, račte, madame. Máte štěstí, že jste zabrzdila právě u nás. U nás vážení pravá opak právě jest. Za 10 korun nejen naději, ale jistota vážení, respektivně jistota, že neproděláte. Ano, madame, za 10 korun kupujete dvě příjemné družky, naději a jistotu. Tedy zde vážení můžete se zárukou číst, nikdo neprohraje. Jen račte prosím, pokud mám ještě v zásobě, neboť nebudete litovat.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Stanice Hvězda.
1: Tuhle píseň zpívám společně s Miluškou Voborníkovou. Miluško, potem, sedni si mi na koleno. Takhle si sedneš, to musí být trošku sexy, aby si divák Nemrada přišel na svý.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Železničáři jsou vůbec prapodivní lidé. Kdysi mi bylo delší dobu čekati na rychlík. Je na bílé dni, že jsem trpěl nudou. V tom jsem si povšiml muže, který obcházel kol vlaku a do každého kola uhodil dlouhým kladivem. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Po hodince mi to začalo být nápadné. Zašel jsem za před

0: přednostou stanice, abych si na nevychovaného zaměstnance postěžoval. Přednosta pravil vlídně. To máte tak. Když se uhodí do kola, okamžitě se pozná, je-li prasklé či není. Prasklé kolo má totiž poněkud odlišnější zvuk. A že vám ten člověk neodpověděl, tomu musíte prominout. Je hluchý jako pařez.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Rozbitým oknem mi do pokoje fouká sníh jako mouka. Na moje ruce skleslé v křesle závěje sněhu už ani oheň. Rozbitým oknem mi fouká do světnice fujavice. Smutek se dveřmi dere, pláči můj kaskadére, nezapomeň. Vlaštovky ze stájí odlétly před rokem, slepice kdákají ve sněhu hlubokém. Zbloudilé kročeje roztáčí osudí, pálenka zahřeje, samota zastudí. Teplo je pokora, jabloně v ušanci.

na masopustní jod. Nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak. V rozbité lampě ani kapka petroleje, ruka se chvěje, pod sněhem zamrzá mi, na stěnách pod tapetami choulí se šváby. V rozbité lampě půlnoc bliká, rampouch je klika, v ruce ulomí se místo dechu průzračná pára, jsem slabý. Vlaštov

pálenka zahřeje, samota zastudí, teplo je pokora a zima prokletí, než srdce okorá a jaro odletí, zimo strás pod kopcem, kořeny zapouští, jsem špatným žalobcem, viníkům odpouštím. Nechali mě tak. V rozbitém srdci ani špetka soli, jen trochu bolí, když vločka z tváře kane, třpitný krystalek ledu na uschlém stromě.

0: srdce zašeptal. Běž.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 60. let.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

šel a koleje klad, kdo často měl i žízeň a hlad, a kdo se nikdy nebál a všemu se smál, a kdo byl všech tratí jedinej král, no Joe, byl velký štíhlej a byl samej sval, rád brandy pil a někdy serval, když býval sám, tak díval se rád, jak mraky nebem jdou, tu volnost mrakům záviděl snad, ten Joe, frajer Joe.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Poslanci strany TOP 09 navrhovali snížení věkové hranice pro komunální volby na 16 let věku. Vláda Andreje Babiše tento týden jejich nápad odmítla. Je však otázkou, proč se takovým nesmyslem vláda vůbec zabývala. Inu, pátá kolona je stále zoufalejší a snaží se chytat už i toho sebe menšího stébla pozornosti. Je známo, že na mladé tradičně funguje manipulace okolí, tedy především toho, co slyší celý den ve školách. Inspirace přišla ostatně nejen z Bruselu. Předkladatelé se snažili jako příklad ukázat zkušenosti z Rakouska a Německa a tvrdit, že tam přeci už 16-letí mají dlouho dostatečnou občanskou odpovědnost. A své nápady mají zřejmě podloženy i českými statistikami tzv. Studentských voleb, kde to školáci tradičně ve volbách hází progresivistům. Jenže ono se všechno mění, změna je život a platilo to tehdy i dnes. Už i mnoha mladým totiž začíná docházet, že si z nich Bruselu oddané vlády dělají jen levnou volební sílu. Tyto nejnovější výzkumy však topákům nevadí, jako tonoucí se skutečně chytají jen jakéhokoliv stébla. Kdyby se totiž věcí zabývali pečlivěji, zjistili by, že oni školáci mohou velmi rychle obrátit své hlasy právě proti nim. To se ostatně v posledních letech podle odhadů stalo právě v jimi proklamovaném Rakousku, kde 16-letí z 80% podpořili místní svobodné, a v Německu velmi podobně u AfD. V obou zemích pak ostatně už přeci začala debata na opětovné zvýšení volebního věku, alespoň na 18 let. Kdyby to nebylo směšné, jeden by nad touto hloupostí možná i zaplakal. Ona totiž, manipulace, se totiž nikdy nakonec žádným jejím strůjcům nevyplatí.
1: Jo, pořád se něco děje.

vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.

Cikánský vůz uvízl na polní cestě, která dělala hranici mezi katastry dvou obcí. Nad starým potulným plemenem byl vynesen rozsudek, který nutil cikánské rodiny, aby se usadili tam, kde právě byli. A trvalo už několik neděl, co se obě vsi přeli, které z nich přijdou na krk noví nežádoucí občané. Jak by byli mohli venkované přijmout ochotně mezi sebe tyto záhadné lidi, špinavé a roztrhané, kteří poslouchají neznámých zákonů a tradic, mluví jazykem, který se nepodobá žádnému jinému, jedí zdechliny, které v noci vykopávají a vůbec se bez pochyby oddávají všem možným hanebnostem. Pokud sahala jejich paměť, vídali vesničané, jak se na jejich cestách objevují znenadání v nepravidelných přestávkách průvody těchto nomádů, jsou se poháněny pudy nebo zvyky právě tak nevyspytatelnými jako pudy zvířat nebo stěhovavých ptáků. Utábořili se na trávníku u vsi v aleji lip, odpřáhli koníky s dlouhými ocasy a sestrči vše k sobě 2-3 kameny rozdělali oheň, na který postavili ohromný černý kotel. Bůh ví, co v něm hned mohli vařit. Sotva se po vsi šustlo, že přijeli, zavírala se vrata i vrátka na klíč a na závoru, ale tito neobyčejní tvorové, zvláště ženy a fakani, už byli rozlezlí po vsi a vrata nevrata, závora nezávora, vyskytovali se najednou v sadech, na dvorech i v síních, žebrajíce seno a slámu pro koně, mléko a chléb pro děti. V mžiknutí oka dovedli cikánky ošálit bdělost nejzkušenějších hospodyň a chytit slepici nebo kuře, užívajíce prý zvláštních vnadidel a praktik. Jednu ruku natahovali po krajíci chleba nebo po otepy slámy a druhou schovávali obratně kořist pod širokou sukni. 2 nebo 3 dny udržovali takto vesnici v poplašném stavu, všudy přítomní, tajemní, drzí a nepřístupní. Jenom děti se těšily z těchto nepředvídaných a nebezpečných hostů. Bylo to pro ně drahocenné dobrodružství, průlom do světa vydechujícího pach divoké svobody, tajných a krutých kouzel, čehosi napolo zvířecího, napolo lidského a možná více než lidského. Překračujíce nejpřísnější zákazy rodičů, nedbajíce nejhrozivější pověsti o zlé moci těchto černých a polonahých bytostí, které necítí horko ani zimu a které kradou bílé děti, aby z nich udělali cikány, jako jsou sami, nebo dokonce, aby na nich páchali tajemné ukrutnosti, unikali vesnické děti z dohledu dospělých a blížili se k zapovězenému táboru, který je zároveň přitahoval a zároveň jim naháněl strach. Vyvalovali oči na osmahlé chlapy s houštinatými kníry, na podivné ženy, které rozhrnovaly bez okolků blůzu a strkali prs malému nahému cikáněti. Civěli jako strnulé nevysvětlitelnou přitažlivou hrůzou, poslouchajíce, jak na sebe cikáni pokřikují v své chraptivé hatmatilce a brali konečně nohy na ramena, když na ně některá z těch nestydatých ženských vycenila úsměvem všecky zuby, zvouc je k pochybným hodům okolo velikánského kotle. Avšak už v této době bylo možno rozeznat v tomto těkavém a nepřizpůsobitelném lidu jakousi hierarchii. Bylo vídat rody bohaté a pyšné, které přijížděly v přepichových vozech, tažených tučnými koňmi, muži ve vysokých vyleštěných botách, s pásy pobitými stříbrem a ženy vlnivých boků, nesoucí hrdě k štici, v které se blíštěly stříbrné a zlaté mince. Jindy zas

Táhla okolo vsi tlupa ubohých, opěšalých cikánů, vlekoucích se unaveně v prachu, s caparty na zádech a házejících po sobě nesrozumitelnými hrdelními nadávkami.

Jak plynula léta a zimy, jak se měnili lidé i mravy, zdálo se, že i společnost cikánů prožívá pozvolnou, ale neblahou proměnu. Vozy nomádů chátraly čím dál tím víc. Koním trčela žebra a často byli muští nuceni zapřáhnout se sami do ojí. Zdálo se, že starý, tulácký a hrdý lid upadá. Svět dobrodružné svobody se zužoval rok od roku. Na zemi jakoby se už nedostávalo místa pro cesty bez zřejmého cíle a pro lidské osudy bez zřetelných obrysů. Když se na náš svět snesly poslední velké pohromy, ocitli se najednou cikáni, kteří procházeli po staletí zeměmi a národy, aniž se s nimi mísili, v pletivu nenávisti a pout, pro které nebylo bez pochyby formy v jejich myšlení ani výrazu v jejich jazyce. Co pak oni věděli o demokracii, o hitlerismu, o Mnichově, o protektorátě? Jak asi mluvili mezi sebou o všech těchto věcech? Buď jak buď, museli si o nich něco myslit, aspoň toho dne, kdy jim bylo řečeno, že je konec jejich nekonečným cestám, že se musí usadit natrvalo tam, kde je zastihl neblahý dekret. A zastihl-li je zrovna na hranicích dvou obcí, uprostřed plochých a holých polí, na malé vyvýšenině, ošlehávané všemi větry a všemi dešti, tím hůř pro ně.

Já jsem také ztroskotal v té vesničce, která na mne v té chvíli působila jako vrak uvázlý pod cizími souhvězdími a oddělený od nejbližších míst vzdálenostmi nepřekročitelnými. Cesty, které procházely tím krajem, se zdály odťaty od ostatního světa proláklinou bez dna. Lidé se krčili ve svých zděděných chalupách, aby unikli zlému obřímu oku s nesčetnými zřítelnicemi, které pronikalo do nejskrytějších koutů a do nejtajnějších myšlenek. Nikdo nebyl doopravdy doma. Každý se cítil sledován číhajícím pohledem. Ani spánek, dušený ustavičnou můrou, nám už nepatřil. Cestou do farního kostela chodil jsem ráno okolo cikánského vozu, ještě němého a opuštěného v podzimním šeru, které se omeškávalo nadzoranými poli, stuhlými v úzkostném tichu, z kterého se chvílemi vznesl křik koroptvýho hejna. Když bylo po mši, vycházel ze zákristie starý farář, podával mi suchou a žhoucí ruku. Srdce ho tížilo čím dál víc. Vzdálenost od kostela k faře se mu zdála den ode dne delší. Zastavuje se na každém kroku, rozhlížel se zmučeným pohledem po obzoru, zároveň mírném i plném hrozeb, a ptal se mne zaškrceným hlasem: uvidíme tomu kdy konec? Potom pohnul trochu hlavou k tenkému pramínku kouře, který unikal z cikánského vozu, obnaženého na svém pahrbku. Hleďte, tamhle ti farníci jsou ještě nešťastnější než ti ostatní. Většinou mě starý pán zvával, abych s ním šel posnídat do fary. Bylo to staré stavení, obrácené k severu a shodující se špatně svými ohromnými rozměry s ekonomicko-zdravotními zásadami naší doby. Bylo v něm nesnadno najít trochu přívětivý koutek. Ostatně starý a nemocný kněz, který cítil, že ho síly opouštějí, už nemyslel na to, aby si zařídil pohodlné bydlení. Když jsme dopili kávu, ukázal mi bradou na přihrádku černé a rozprýskané almary. Podívejte se, zbylo-li tam ještě něco. Byla tam vždycky láhev slivovice, kterou dostával od svých bývalých farníků na Jižní Moravě a z které se teď těšili jenom jeho hosté. On sám omočil někdy ve sklenici jenom špičku jazyka a spokojil se zjištěním: je dobrá. V mé bývalé farnosti, řekl mi jednou z nenadání, jsem jich měl celou kolonii. Uhádl jsem i hned, že mluví o cikánech a že myšlenka na tyto bídné vyvržence ho nepřestává soužit. Jací podivní křesťané, byli ochotní věřit všemu. Nedělali caviky pro maličkosti. Dvě božské osoby nebo pět, to je nevyvedlo z míry. Přinesli vám třeba třikrát děcko ke křtu, aby dostali po každé dárek od jiného kmotra. Nevtloukl jste jim do hlavy jedinou myšlenku. Člověk se někdy málem ptal, mají-li vůbec lidské svědomí, přirozený cit. A přece, jaké tajemství? Jeho pohled utkvíval v neurčitu směrem k oknu, za kterým začínal tichý tanec prvních sněhových vloček, zakrývajících jako lehkou mříží kouř, jenž vystupoval z potulného vozu. A jsou to předstvorové boží, kteří mají nesmrtelnou duši, začínal zase kolísavým hlasem. Jak je mohou takhle nechat? Psal jsem už okresnímu hejtmanovi, starostům a radním obou obcí. Zdá se, že zima bude tuhá na tom rozcestí, kde se čerti žení. Potom na mne upřel svůj pohled, ku podivu modrý a něžný. Všiml jste si toho kříže? Trčí tam 10 kroků od jejich vozu. Rozeznávám někdy v noci jeho nesmírný světlý stín. Starcův hlas klopítl o vzliknutí.
Zachvěl jsem se. Odvrátil jsem oči. Kněz po chvíli zakašlal a jako by se byl zastyděl, ukázal s příliš zřejmým úsilím o veselost na mou prázdnou sklenici. Ještě kapku? Dokonce se trochu zasmál. Představte si, že jim nejde do hlavy, že by se někdo mohl naučit jejich jazyku. V bývalé farnosti jsem měl souseda fráře, který se bavil tím, že studoval cikánskou mluvnici. Jednou jsme se sešli cestou ze školy. Pustili jsme se polní pěšinou, která běžela kousek rovnoběžně se silnicí. Byli jsme od ní odděleni několika šípkovými keři. Po silnici šel právě houf cikánů, mužských i ženských, kteří se hádali jako čerti, strkali do sebe, tahali se za vlasy. Nás nejprve neviděli proto křoví. Můj společník na ně najednou vykřikl něco po cikánsku. Jakživ jsem neviděl lidi tak ohromené. Byla to skoro hrůza, jako před zjevem kouzelným, jako před něčím nadpřirozeným. Zůstali stát jako skamenělí, s očima vytřeštěnýma, plnýma zděšení. Bílý člověk, dokonce kněz, který mluví po cikánsku. To je zdrtilo. Já sám jsem pocítil jakousi nevolnost, jako by se byl můj přítel dopustil svatokrádeže. A on také zřejmě litoval své opovážlivosti.

0: Když jsem se vracel po silnici domů, vrhli se cikánští fakani proti mně, brebentíce poločesky, poloslovensky s přízvukem, který nebyl český ani slovenský. Pánku velkomožný, podarujte nám něco. Byl mezi nimi holomek 20letý, který hrozně šilhal a který udával tón. Velebný pane, dejte něco těm dětem. Černé rozprýskané ruce se ke mně natahovaly ze všech stran. Velebný pane! Já nejsem velebný pán, okřikl jsem je přísně. Už jsem vám to říkal 100krát. Řeknete-li mi ještě jednou velebný pane, nedostanete nic. Tohle se opakovalo pokaždé. Nemohli pochopit, že někdo, kdo chodí na mši i ve všední dni a kdo bývá často na faře, je obyčejný laik. Usmívali se nedůvěřivě, zvolili konečně propůjčit se mé hře, podezřívajíce mě, že za ní skrývám jakousi tajnou pohnutku.
1: Veleb, pánku velkomožný!
0: Dostali svou každodenní daň.
1: A ještě cigaretu, pánku velkomožný!
0: Žebronil ten velký, co šilhal.
1: Mě taky,
0: opakoval sbor fakanů, kluků i holek. Snad nebudete kouřit, usmrkanci! Zahuboval jsem a dal jsem se na útěk. Nechali mě konečně na pokoji. Slyšel jsem ještě za sebou, jak se hádají o drobné a o cigarety.

Tuhé mrazy s nesmírnými hvězdnými nocemi sevřely zemi. Vláda hrůzy zvolňovala zároveň tlukot srdcí. Nemluvilo se než o vítězstvích nepřítele, o zatýkání, o popravách. Zlé obří oko s nesčetnými zřítelnicemi na nás hledělo ze strašné blízkosti. Strašilo bez úlevy v naší samotě, v našich úzkostech, v našich modlitbách. Necítili jsme se už pány ani svého těla, ani své duše. Zadržující dech, poslouchali jsme v noci hřmot auta, které se z nenadání vřítilo do vsi, skřípění kroků na skornatělém sněhu. Zatemňovací záclony oddělovaly nás neprodyšně od světa a jedny od druhých, aniž mohli vytvořit ovzduší rodinné důvěrnosti. Trnuli jsme, že každou chvíli zaklepe někdo na okno nebo na dveře, že hrubý hlas promluví v cizím jazyku. Jenom cikánský vůz trčel dál na svém rozcestí, 10 kroků od mlčícího Krista, rozpjatého na kříži. Stál tam za terč vánicím, štípán bílými a fialovými mrazy. Četníci, kteří měli oči všude, chodili okolo, nevidouce ho. Když jsem přišel jednou ráno ke kostelu, viděl jsem, že farář vychází ze hřbitova. Byl s ním kostelník, komíhající lucernou a ještě 2 nebo 3 temné postavy. Kněz mi na potkání sotva trochu kývl hlavou. U snídaně byl podivně zamlklý a ještě smutnější než jindy. Měli jsme už dnes pohřeb, řekl konečně. Novorozeně z cikánského vozu. Umřelo nejspíš zimou. Zkrátka zmrzlo. Nebylo nám do řeči ani jednomu, ani druhému. A tak jsem odešel toho dne velmi brzy. Ta příhoda přiměla patrně úřady, že nakonec přece jenom zasáhli. Viděli jsme brzo potom vyjíždět cikánskou rodinu do vsi. Muští táhli vůz za oje, ženské strkali vzadu a fakani pobíhali okolo brouzdajíce se ve sněhu nebo vystrkovali zježené hlavy maličkými okénky. Ubytovali je ve 2 polorozbořených chalupách na samém konci vsi, v tu stranu k lesu, 5 přes 9 a stěžka si povzdechli. Vesničané zažili v poslední době už tolik věcí a Bůh sám ví, co je jim ještě souzeno zažít. Nepořádky propukly v zápětí. Darmo zamykali sousedé dveře, pouštěli na noc psy. Tady se ztratila slepice, tam zase pár bot. Ani kdyby nebylo bídy, zděděné pudy cikánů nemohly odumřít ze dne na den z nařízení ledajakého dekretu. Dály se však horší věci. Jistí muští ze vsi jakoby si byli všimli, že mladé cikánky nejsou zblízka tak odporné, jako se zdají z dálky. Tisícileté předsudky se sesouvaly pod ustavičnou hrozbou nových pohrom, stejně jako hráze mravnosti. Jeden domorodec, člověk ještě mladý, odloučený od ženy, který utekl z práce z Německa, se skopulíroval s cikánkou houpavých boků jménem Alžběta. Vzbudilo to nejprve pohoršení, ale poněvadž tolik věcí, kdysi stíhaných a zavrhovaných, vešlo zatím v běžný obyčej, nebo dokonce bylo povýšeno na místo čestné, smířili se časem vesničané s touto promiskuitou a přestali jí věnovat pozornost. Krásný Hubert, který se ostatně musel často schovávat před četníky, užíval celkem klidně svého cizoložství a cikánčin muž nepřicházel asi při tomto obchodě zkrátka. Nicméně nebyli noví občané necháni dlouho na pokoji. Zřizovalo se v té době jakési úřední náboženství práce. Práce všech pro Reich se stala svatou povinností. Pracovní úřady řádily.
A tak bylo jednoho dne vidět ty svobodné, neukázněné bytosti, jak zvedají znechuceně lopatu a krompáč na silnicích a na železničních tratích, ohýbajíce nesnadno hřbet nad nezvyklým úkolem. Chtělo se tomu smát, ale zároveň vnukala ta podívaná soucit a naháněla skoro mrazení hrůzy. Aby cikán pracoval jako druzí, to se příčilo přírodě. To jakoby krásné divoké zvíře nosilo břemena nebo šlapalo kolo. Na tom se však tragédie nezastavila. Strašlivá teorie ras řádila v této části světa a zanechávala ve svých stopách slzy, krev, hromady mrtvol, do nebe volající símě Kainovo.

Nastal pašijový týden, zarámovaný ostýchavým jarem s mladým něžným listím na stromech a s křehkými lupinky trav, které prorážely podle cest, nesouce každý krůpěj rosy, když se ráno vznesl nad čerstvě otevřenými brázdami zanícený zpěv skřivanů. Tento křehký rodící se život se podivně mísil s úzkostí, která tlačila srdce a dostával od ní odstín nevýslovného zabarvení. Člověk vycházel jenom opatrně, neboť jste mohli každou chvíli potkat někoho, kdo se vás zeptal, co tu děláš? Ty nepracuješ? Na kterém pracovním úřadě jsi zapsán? Liturgie Velkého pátku nabývala zvláštní výmluvnosti, pronikala rovnou do pohmožděných srdcí. Lidé klekali vzlikajíce před hrobem, kde leželo tělo Boha člověka po svém svrchovaném zápase, poznamenané 5 zejícími ranami, tajemnými zdroji naší spásy. Jda z kostela zahaleného smutkem, zastavil jsem se na faře. Už několik dní bylo s farářem velmi zle. Ležel na úzké a hrbolaté pohovce, jeho tvář byla propadlá a zsinalá. Když mě viděl vcházet, pokusil se vstát, ale nepodařilo se mu to. Tady se vám neleží dobře, řekl jsem mu. Proč si nelehnete do postele? Já nemám rád postel, odpověděl hlasem přerývavým a tak změněným, že jsem jej sotva poznával. Člověk si do ní jednou lehne a už víckrát nevstane. A potom to obskakování a vzdychání kolem vás. Víte, tohle je poprvé v životě, co jsem nemocen. Je to kruté, ani se nemohu modlit. Dnes jsem se poprvé nepomodlil breviář. Musil se odmlčet, zachvátil ho kašel a cloumal jim podivně, až mu sfialověly tváře. Hleděl jsem na něho bezmocně, boje se, abych neporanil jeho stud. Když se trochu uklidnil, začal zase potichu a trhaně. Divná věc. Bloudím ustavičně v svém dětství. Vracejí se mi ustavičně obrazy z něho tak živé. Mluví se mnou najednou maminka, stojí na prahu našeho domu a já se vracím z gymnázia na prázdniny. Říká mi: Jindřišku, a hladí mě po vlasech a já jí odpovídám docela nahlas: zapomenu, že to není pravda. Cítím pod prsty její naškrobenou zástěru, kterou si uvázala schválně mě na přivítanou. Z kuchyně voní buchty a káva, potok za naší zahradou bublá a drost fejfaruje docela blízko. Poslouchal jsem ho hluboce zneklidněn. Otočil jsem hlavu, aby neviděl mé slzy. Říkám si, pokračoval, tak takhle přichází smrt. Nechce se mi tomu věřit. Je to tak snadné a přece rozumíte, přece tak strašné. Co si se ve vás dere až ode dna? Drásavá lítost. Všimnuv si snad mého úzkostného výrazu, upřel na mne své krásné mladistvé oči podivně zvětšené. Jeho rty se pohnuly k úsměvu. Nemějte strach. Já vím, co je se mnou. Dal jsem zavolat pátera Josefa. Zaopatří mě. To mi jenom
tohle ubohé tělo hraje podivné kousky. Pokoušel jsem se také usmát. Byl bych mu chtěl něco říci, ale jaké slovo najít před tím velkým, naivním a slavnostním pohledem, který už začíná být přitahován viděním více než lidským. Pohnul jsem se na židli, jako bych chtěl vstát, však jeho hlas opět zjasnělý mě zdržel. Nespěchejte tolik. Já vím, že to není žádná zábava dívat se na ubohou starou mrchu, která dodělává. Mne to taky nebaví. Moci tak přesto přeskočit, odstnout se rázem na druhé straně. Ale Pán Bůh na nás chce, abychom vytrpěli tuto bídu, toto ponížení. On sám se tomu také neuhnul. Ale co je to platno, milý příteli, když ono to vždycky přijde trochu moc brzo? My to bereme za špatný konec. Teprve když meleme z posledního, všimneme si, že jsme propásli tolik věcí, že jsme je udělali špatně. A potom opustit tento ubohý svět ve chvíli, kdy je v něm všecko vzhůru nohama, nic než tma všude a krev a hrůza. Všichni ti chudáci lidé, kteří nevědí, kde mají hlavu a srdce, kteří se třesou před zítřejším dnem a chytají se přece ubohého cáru dneška, nechtějíce se ho pustit, a zítra se zase začnou trhat zuby, stříkat na ukřižovaného své hanebnosti. Jaké jsme to všichni, bídné stádo. Jeho oči se zavřely, ruka tápala po pokrývce, posunovala se k srdci, k čelu. Ubohé stádo, ubohý pastýř. Oknem zavanul vítr, nasycený vůní vlažné hlíny, trávy, fialek. Najednou se mne zeptal, neotvíraje oči. A co, moji černí farníci, moji cikáni? Když jsem neodpovídal, otevřel oči, obrátil ke mně hlavu, pokusil se pozvednout na loket. Nechcete mi říci? Neodvážil jsem se na něho pohlédnout. Viděl jsem opět v duchu bídnou tlupu, jak táhne okolo mého okna, po stranách četníci s nasazenými bajonety. Jedna žena strkala kočárek s dětskem, které spalo, ostatní cikáňata klusala vedle dospělých. Muži i ženy hleděli rovnou před sebe, strašlivě němí. Odváděli je na zastávku železnice, kde je naložili do dobytčího vozu. Za půl hodiny se vracel obecní sluha na bicyklu, ke kterému přivázal dětský kočárek. Odvedli je, řekl jsem konečně. Rasu nečistou, nepřátelé Reichu. Je jich už tolik, však víte. Jeho hlava dopadla zpět na tvrdou podušku. Ano, vím. Jeho hlas byl zase k nepoznání. Já vím, ale oni nevědí. Ve světnici se stěnami skoro holými nastalo veliké ticho. Dlouhý paprsek slunce jí pronikl z jednoho konce na druhý, zatřásl se na okamžik na štěrbinách staré podlahy a zhasl. Přistoupil jsem k pohovce nemocného. Oddychoval prudce. Jeho čelo bylo zbroceno potem. Vytáhl jsem kapesník a utřel jsem je.
Zadržel mou ruku a sevřel ji v obou svých dlaních, vlhkých a horkých. Jeho rty se zaškubaly. Kristus vstane z mrtvých, zašeptal s očima zavřenýma. Stál jsem u něho chvíli bez pohnutí. Nahnul jsem se nad jeho ruku a políbil jsem ji. Potom jsem rychle vyšel.

Druhý den na Bílou sobotu odpoledne jsem se šel trochu projít do naší zahrady. Za stodolou se prostíral trávník, uprostřed kterého stála veliká hruška, všecka bílá květem, ohromná koule vonného sněhu. Z hlubin té kvetoucí kopule zněl temný hukot včel jako vzdálené dunění varhan. Plot z dřevěných tyček rybízových keřů odděloval to místo od obecní budovy, v které se chovali plemenní býci a kde zároveň bydlil obecní slouha. Zakryt plotem a křovím byl jsem tam svědkem podivného výjevu. Dva četníci, starosta, obecní slouha a několik vesničanů, většinou nových německých kolonistů, kteří byli přestěhováni z Rumunska a usazeni na stacích zkonfiskovaných Čechům, stáli v hloučku okolo hromady pytlů, hader, hrnců a kastrolů. Byl tam také dětský kočárek a koloběžka. Četníci hovořili potichu se starostou a ten, zřejmě na rozpacích, zahájil dražbu. Obecní slouha vysypal obsah pytlů, beraje opatrně špičkami prstů. Potom si pozorně prohlížel ruce a kalhoty. Jakživ jsem neviděl tolik blech, řekl napolo se smíchem, napolo s ošklivostí. Nejprve si vzali na mušku dětský kočárek. 100 korun ponejprv, zavolal starosta. 100 cen, přihodil jeden z Němců. 110 korun ponejprv, zavolal opět starosta, ohlédnu se kradmo dokola. Nikdo neodpovídal. 110 korun podruhé, zase nikdo. 110 korun potřetí. Němec přitáhl kočárek k sobě. Vesničané klopili zrak, couvali o krok, o dva. Nastala přestávka. Starosta se hrabal holí v kupě kastrolů a starých hadrů, krče rameny. Co chcete s tímhle? Říkal potichu četníkům. Jeden z nich se zdál naléhat, aby se v dražbě pokračovalo, kdežto druhý se klonil k mínění, že celá tahle historie je spíše směšná. První četník přistoupil sám k cikánskému harampádí, vylovil z něho hrnec ještě dost zachovalý a ukázav jej obecenstvu zvolal: najdou se tu ještě dobré věci. Nechcete přece vyhodit tohle všecko na hnůj. Co dáte za tento hrnec? Vesničané, na kterých bylo znát čím dál tím větší rozpaky, se uzavřeli do vzdorovitého mlčení. Starosta, ucítiv, že situace se stává choulostivou, se obrátil k četníkovi, který se zdál smířlivější. Došlo ke krátkému vyjednávání mezi oběma muži v uniformě. První četník konečně svolil a upustil nespokojeně hrnec mezi hadry. Odvrátil se prudce od hloučku vesničanů a řekl starostovi: pojďme napsat protokol. Potom řekl přes rameno obecnímu slouhovi: vy mi ručíte za to, že se z toho nic nestratí. Když páni odešli, začal sluha cpát hadry a hrnce zpět do pytlů. Ale zahlédnuv několik pěkně kulatých a lesklých knoflíků, vytáhl kapesní nůž. Tyhle tady přece nenechám. Pytle byly moje, načisto mi schnily. Mám právo trochu se odškodnit. A začal uřezávat knoflíky. V hloučku se někdo trochu zasmál, ale ostatní se rychle rozcházeli, zamlklí a zahanbení. Vrátil jsem se za hradou. Srdce jsem měl těžké. Oblekl jsem se a odešel na vzkříšení. Ze zákristie vyšel mladý kaplan ze sousední farnosti v bílém pluviálu. Před ním neslo 6 mužů složený baldachín. Když poklekal před božím hrobem, před monstrancí ještě zahalenou tylovým rubášem, přiblížil se k němu zezadu kostelník, který se někde opozdil. Nahnul se k němu, zřejmě vzrušen,
a šeptal mu něco do ucha. Mladý kněz sklonil hlavu, zůstal chvíli klečet. Jeho mlčení se podivně prohlubovalo. Rozšířilo se na celý kostel. Kněz konečně vzal do rukou monstranci, zhrnul z ní bílý závoj a obrátiv se k věřícím, zanotoval starý triumfální zpěv, svrchovaný výkřik křesťanské naděje, který se rozeznívá staletími a tryská do věčnosti. Vstalť jest této chvíle. Po jeho bledých tvářích stékaly zřetelně dvě slzy. Odpověděla mu slavná bouře varhan a zvonů. Zářící baldachín se dal na cestu kostelem plným květin, uprostřed rozbolavělých srdcí, v kterých pučela ještě jednou nesmrtelná radost. Vida, že mě kostelník hledá očima, přiblížil jsem se v procesí k němu. Pan farář umřel, řekl mi. Já vím, odpověděl jsem.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název Vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info
4: Halo, halo.
0: Jste na stanici Hvězda.
3: Jak se vám poslouchá?
0: Hvězda hraje všem, všem, všem. Od převratu do převratu.
3: Od kterého?
0: Od prvního do druhého.
3: Od 20. let do konce války.

0: více než sláva, víc než polní tráva, je občanská svoboda.
1: Nikdy se nezdaří zavřít v žaláři, svoboda se nepodá.
0: Na nás neplatí ni pouta okovy, ni řetězy,
1: pouta frezatí a svoboda v řetězech nevězí.
0: Ta spoutat se nedá, vždycky bourat se dá hlavou. Pouta frezatí, staré železo na nás neplatí.
1: Na nás neplatí ni pouta okovy, ni řetězy.
0: Pouta zrezatí a svoboda v řetězech nevězí.
1: Ta spouta se nedá, vždycky bourat se dá hlavou.
0: Pouta zrezatí, staré železo na nás.

Když se kriticky na sebe podívám, pak musím doznat, že daleko mám do ženichů, které vidí lidi v žurnálech, do ženichů, které vidí dívky ve svých snech. Ale povídám si přitom potichu, když už jsem jaksi ženichem po hříchu, ač úborem svým nehodím se v přepichový svět. Ve svém nitru nosím elegance květ. Proč se píší básně jenom na nevěsty? Proč jen o nich písničky se skládají? A proč ženich vždycky odstaven je z cesty? Proč i pro něj vlídné slovo nemají? I ten ženich, pokud zkušenost má pravý, vzhledem k nevěstě je důležitý dost. A když na svatbu se někdy nedostaví, to se jistě pozná, že tu chybí host. Nic ve zlém, dámy, že se tak trochu

Řekněte mě prosím, jak by od pradávna se ta situace byla řešila, s kým by mama Eva tenkrát v máji v ráji s prominutím milé dámy zřešila.

0: To byly časy.
1: To byly časy. Na stanici Hvězda.
2: Já poznal Ondy rostomilé dítě, tak čarokrásný jako pohádka. Jí vletěl by hned v lásky sladké sítě, to si je v jarní růže poupátka. Však kterak se k ní dostat v krátké době, já na tohle jsem myslel především. Však za čas krátký řekl jsem si k sobě, už dobře vím, co učiním. Až pohlednu ten čarný její zrak, já pozdravím jí něžně, řeknu pak. Pojď, děvče sladké, já ti koupím zetku, v ní prožijeme lásky tvoji pletku. Jsi krásnější než astry květ, my pojedeme v širý květ. Až u volantu budem spolu sedět a do očí

Svá slova záhy proměnil jsem v skutek. Ach, co jsi prožil, to už nevím sám. Tak rychle sladký lásky čas nám utek, když jezdili jsme svým tencem a tam. Však po návratu z dalekých cest domů ta pohádka má sladká rozmilá. Já pozoroval usta tisíc hromů, jak najednou se měnila. Já bez sebe jsem zůstal bez mála, když jednou s večerami zpívala. Leď honem prodat propadenou zepku,

Od něch ještě raz ti poboskám ústočná. Bo na mě tak smutně hladě těm

0: To byly časy.
1: A to byly časy. Na stanici Hvězda.
2: To když jsme byli v Itálii, od té velké patálii, přišli jsme do Solferino, tam vám teklo všude vína, Taliani zahnali jsme vždycky zpátky, ale na ženský jsme byli všecky krátky. Takže on za pán Radecký, rohodil tam za nás za všechny.

Už se podzim blíží, už.

jak před rokem noc teplá lehla na Paříž. Kol nás již dávno zmlklý bulvár tíše dřímal a snil a měsíc naň z mraku stříbra jaslil, jen my dva bloudili jsme spolu v ulici. A red náš mlčel, byl němý a tich, v tom zrak tvůj strnul a žas, když úsměv jítřenky zhas a z věže čtvrtou odbíjel čas. Když do diskrétních cukrárny stěn k nám loudil se den, čaj v koflíku vřel, přestože drahá mlčel tvůj red, já v očích ti čet a porozuměl. Kde z koutku klavír tiše vyprávěl své zkazky, o snech lásky již nelze odolat. A do diskrétních cukrárných stěn k nám loudil se den a čaj zvolna chlad.

0: lidské srdce počne pro někoho být a milý obrázek je na dně jeho skryt. Tu člověk všeho hluku ruší, beho straní se hned a ničí mu slunce, ničí mu svět, když pak mu srdce touhou lásky uraví. Tu tichý koutek si najde a ví, že někdo, koho rád má, až bude šero a tma, v ráj povede jej do neznáma. Když do diskrétních cukrárních stěn k nám loudil se den, čaj v koflíku vřel, přestože drahá mlčel tvůj red, já v očích ti čet a porozuměl. Kde z koutku klavír tiše vyprávěl své zkazky, o snech lásky již nelze odolat. A do diskrétních cukrárních stěn k nám loudil se den a čaj zvolna chlad.
1: To byly časy.
2: To byly časy. Na stanici Hvězda.

Mě koupali co děcko v horké lázni, až Celsius na 40 les. Pak divili se, co to dítě blázní, a následky ty cítím ještě dnes. Já lidi sotva chodím, mám pořád rychlý puls, jak se jen trochu zlobím, hned třesu se jak sult. Mě koupali co děcko v horké lázni, a následky ty cítím ještě dnes. Oh yes.

0: to historie?
1: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné písničky?
2: Za úsměv jediný má krásná paní, za pouhý ruky stisk bělostných dlaní, širým chci světem jít přes hodinu.

Je v obchodě, je mizérie, do závodu ke mně dnes nezabloudí ani pes. Těch pár korun, co se drží, člověk v kapse neudrží, dívám se do pokladny bezradný. Prázdnou kasu mám, co víc mám povídat vám, co žádná radost nevězí, se obírat penězí. Spousty úroků narůstají rok od roku a nejlepší, co udělám, že se v klidu hezky vyrovnám. Člověk od lidí, kde se nevidí, kubule dvoje, jeden na druhý, rostou ty dluhy, k zoufání dvoje, a kolik já

měl jen dluhy daný, to už bych si věděl rady. Horší je, že režie vůbec se mi nekryje. Kde je činže, kde jsou daně, služka, děti, šaty na ně, kde peníze seženu pro ženu. Prázdnou kasu mám, co víc mám povídat vám, v tom žádná radost nevězí se obírat penězí. Spousty úroků narůstají rok od roku a nejlepší, co udělám, že se v klidu hezky vyrovnám. Člověk od lidí grejza nevidí, kupule to je. Jeden na druhý rostou ty dluhy k zoufání, to je. A kolik já těch dluhů mám, to nevím věru ani sám, však nemít jich můžu.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá malej Pepíček. Tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tygru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem. Já už jsem dlouho žádného tygra neviděl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

mezi břehy kalná voda teče, lidským řečem neutečem, je to hnus. Na zábradlí sedí supy, kolem nich se zvolna kupí

leden je čas lásky, měsíc, květen, blues. Tohle je blues. Mácha napsal Orten, věděl, život trvá jen pár neděl a pak šup. Vzduchem znějí tóny trubek, noha z vejce už se klube, další sup.

YouTube. Fotka vyholené pleše visí na www.dnešek.com. Paní, co neplodná byla, zabouchla se do debila a je v tom. Kalné vlny z hlubin země temně dotýkají se mě, dračí se mě, ve mně klíčí, někdo křičí, bože můj, bim bam bom. Bim bam bom. Zpívat měl bych jako lyrik, ale z kytarové díry leze vir. Každý s každým se tu fotí, vydali se ho tento ti na špacír.

0: Halo? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veri. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Není tomu tak dávno, kdy mnozí lidé volali na poplach a viděli v jednotných zemědělských družstvech strašidlo, které obchází naše vesnice. Ale podívejme se, jak to skončilo. Vzniklo tisíce družstev, z nichž mnohá již překonala dětské nemoci. Rychle stoupá družstevní velkovýroba a slibně se zvyšují příjmy družstevníků. Byla tedy zakládána jednotná zemědělská družstva jen proto, abychom je měli? Anebo aby se ukázala družstevní myšlenka doopravdy prospěšnou? Každý rozumný člověk dnes vidí, že je to skutečně družstevnictví, jež postupně přináší na vesnici nebývalý hospodářský a kulturní rozkvět a zároveň velký užitek pro všechny pracující v našem státě.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Diabes.
1: O 5. odpolední otevřeme 50. dveře do kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: čemu polárka, když jsi chladná jak led? Obejmu tě a nastydnu hned. Přesto polárko, rád tě mám.
1: Ach.
0: Přijď dnes, polárko, večer k nám.
1: Mám strach.
0: Polárka sice ledová je.
1: Oje.
0: Ví se však, že časem roztaje. Přijď dnes, polárko,

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.
2: Tak už jsme opět na trávě. Neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, složitě, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuťte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, a to, co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, složitě, žijem, složitě.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Západ momentálně znervózňuje Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, tak řečený ruský Davos, který právě probíhá v těchto dnech. Média nás přeci neustále ujišťují, že Rusko je mezinárodně izolováno, jenže realita vypadá jinak, nevěříte? Do Petrohradu se celý týden sjížděli zástupci z více než 130 zemí světa, mezi nimi i ze států, které proti Moskvě vedou otevřenou hospodářskou válku. Například delegace z Německa přijela navzdory Mercovi, nebo se vrací obchodníci a firmy z amerických Spojených států. Ukrajina naopak snažila se průběh tohoto každoročního setkání biznismenů narušit pokusem o další své teroristické útoky na civilní obyvatelstvo. V Petrohradě se ale v každém případě potvrdil už definitivní začátek éry nového multipolárního světa a dokládá, že i izolace Ruska definitivně ztroskotala. To samozřejmě způsobuje hysterii a infarkty v hlavách evropských válečných štváčů a tak se celou situaci snaží hodnotit Václav Danda. Podívejte se na jeho nový článek.
1: Na stránkách protiprout.info

chystá se tam párek slušovických koní. Z domovských kopelí dráhy mají obě pravý nohy delší, takže v zatáčkách jsou absolutně nejrychlejší. Srdce každého pijáka si zcela jistě získá pravá 6 let stará slušovická whiska. Prej už Vizovice malej vývoj.

0: opustili Slušovice. Zcela tajnej a novej typ, výkonný družice. Prej už jezdí Slušokot po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový Slušovice.
1: Hvězda.

0: Já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Existují věci mezi nebem a zemí, které je třeba osvětlit. Ku příkladu lustr. Nebo událost, jež se mi přihodila počátkem zimy. Ničeho netuše, vkročil jsem do svého příbytku, když jsem ustrnul. U stolu jakoby se nechumelilo, ačkoliv venku padal sníh, seděl špatně živený kostlivec. Přestože jsem

0: svou odvahou široko proslulý, roztřásla se mi kolena a vypravil jsem ze sebe. Duchu, čeho žádáš? Kostlivec odtušil. Neblbni, kafe máš v troubě. Jsem tvá žena Olga. Nedostala jsem koupit jinou žárovku než rentgenovou.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Tady bylo to včera. My jsme mysleli původně, že to je ze slaný vody, tak jsem lít do studny. Už mě ráno bylo lít. A jsem vylezvedla, tam něco čochtalo, tak jsem se tam dívala. Vy jste se koupala, já jsem se díval. Jsem neměl, víte. Najednou mě to tadyhle luplo, tadyhle mě to sevřelo. Polilo mě horko, bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo, teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo, ne že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
1: A jak je vám teď?
0: Stydno.
1: Nevolno?
0: Nevolno. Tak ušmrncnu to, jestli víte, co myslím.
1: Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hořko.
0: Jo, ousko, ale široko.
1: Není žádný parno, je tak blaho okolo.
0: Ale na polo jenom.
1: Na polo?
0: Na polo, já jsem ještě částečně bytost nadpřirozená.
1: A hlava se vám točí.
0: Jo, a hvězdíček má plný oči.
1: A jeden ani dobře neví, co?
0: Ne, jeden neví a dva by věděli a přitom jako kdyby.
1: Něco jako?
0: Jako kdyby.
1: Něco jako tento.
0: Jo. Něco jako tento. Vlastně ne. Spíš jako když, jako na jazyku už jsem měl to, jak když kočka honí myš, jako když pěsi, našo si se věsí, to zatmí.

0: Víš, jako když, přece to znáte.
1: Jako když se hladí bliž.
0: Je mi tak sladko.
1: Hedvábno hladko a připo nádherně.

0: tak to bylo řečí, jeden div nebrečí, a pak se přesvědčí, že přesbytečno.
1: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

já však znám její slzy, jsou krokodýlí. Za tak krátkou dobu se přece nezměnili.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji, po noci

zvoní, na tisíc veršů básník píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický

když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, ty hele, jak je to míněno, že trpělivost přináší růže? A on říká, no jak, já nevím, tak já ti dám třeba příklad. Hele, my byli chudí, že jo? Já a můj brácha jsme spali v jedné posteli ve dvou. No a naštěstí se pak můj brácha oženil, takže jsme pak teprve spali ve třech.
0: Bezpečí stanice Hvězda.
2: Dřív než se ptáci probudí, tam zatratí

přece nejsou vůbec tajemné. Vysvětlení se najde lehce, nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví tak, jako jiná vaří.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.
2: Když jarní vánek čichrá tvoje vlasy, do dom, do dom, do dom,

0: Posloucháte stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: V malé chaloupce uprostřed lesa bydlel jelen se zlatými parohy spolu se smolíčkem, malým pacholíčkem. Jelen chodíval na pastvu a vždy, když odcházel, přikazoval smolíčkovi, aby nechal chaloupku zavřenou a nikoho dovnitř nepouštěl. Jednoho dne, když byl smolíček sám doma, uslyšel, jak někdo klepe na dveře a za chvíli se ozvaly miloučké hlásky. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou světničku, jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. Smolíček by jim rád otevřel, ale vzpomněl si, co mu jelen přikázal, a neotevřel. Když se jelen vrátil domů, smolíček mu vyprávěl, jak někdo klepal na dveře a líbezné hlásky loudili, aby jim otevřel. Dobře si udělal, smolíčku, že si mě poslechl, byly to jeskyňky. Kdybys jim otevřel, byli by tě odnesli. Druhý den šel jelen zase na pastvu a opět smolíčkovi přikázal, aby nikomu neotvíral. Jenom jelen odešel, ozvaly se za dveřmi opět líbezné hlásky. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou světničku, jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. Smolíček by rád otevřel a na jeskyňky se podíval, ale vzpomněl si na jelenovu radu a otevřít nechtěl. Ale když jeskyňky za dveřmi začaly plakat, bylo mu jich líto. Pootevřel malinko dvířka, jen co by tam mohly ty dva prstíčky strčit. Jeskyňky mu děkovali a hned strčili mezi dveře dva prstíčky, pak celou ruku a už byli ve světničce. Chytili smolíčka a utíkali s ním pryč. Smolíček se třásl strachy a začal volat: za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou, smolíčka, pacholíčka, jeskyňky nesou. Jelen se pásl nedaleko chaloupky a jak uslyšel smolíčkovo volání, i hned přiběhl a smolíčka vysvobodil. Doma dostal smolíček na pamětnou, aby poslouchal a podruhé nikomu neotvíral. Smolíček opět slíbil, že neotevře, i kdyby jeskyňky sebevíce prosily. Delší dobu se jeskyňky neukázaly, až jednoho dne se zase ozvaly za dveřmi hlásky. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou světničku, jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. Smolíček neotevřel, ani když se třásli a prosili, aby je jen trošičku nechal ve světničce ohřát. Měl strach, že ho zase odnesou. Smolíčku, neboj se, u nás by ses měl daleko líp než tady. Krmili bychom tě jen samými dobrotami, měl bys u nás spoustu hraček a my bychom si s tebou stále jen hráli. Smolíček se nakonec nechal umluvit a dveře pootevřel. Jeskyňky smolíčka hned chytili, utíkali s ním domů a hrozili, že ho zabijí. Smolíček naříkal a zase volal jelena na pomoc. Za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka, pacholíčka, jeskyňky nesou. Ale tentokrát se jelen pásl daleko. Smolíčka neslyšel a jeskyňky ho odnesli k sobě do jeskyně. Smolíčkovi se u nich sice moc dobře dařilo, krmili ho samými lahůdkami, ale jen proto, aby pěkně stloustl a oni ho potom mohli sníst. Smolíček byl stále zavřený, ale žádná jeskyňka si s ním nehrála, jak slibovali. Za nějaký čas se přišly jeskyňky podívat, jestli už je dost vypasený. Když si Smolíčka pořádně prohlédli, rozhodli se, že si ho upečou. Když ho nesli do pece, začal Smolíček zoufale volat o pomoc. Za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou, Smolíčka, pacholíčka, jeskyňky nesou. Jelen, který se pásl nedaleko, to uslyšel a rychle za Smolíčkem pospíchal. Nabral ho na zlaté parohy a uháněl s ním domů do chaloupky. Doma dostal Smolíček co proto. Plakal a slíbil, že už opravdu bude poslouchat a nikdy jeskyňkám neotevře. A slib také dodržel.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: V ruském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem dva lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nikosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V České televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltýn, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to vzteku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto.
1: Jo, pořád se něco děje.
2: Kontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Západ momentálně znervozňuje Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, tak řečený ruský Davos, který právě probíhá v těchto dnech. Média nás přeci neustále ujišťují, že Rusko je mezinárodně izolováno, jenže realita vypadá jinak, nevěříte? Do Petrohradu se celý týden sjížděli zástupci z více než 130 zemí světa, mezi nimi i ze států, které proti Moskvě vedou otevřenou hospodářskou válku. Například delegace z Německa přijela navzdory Merzovi, nebo se vrací obchodníci a firmy z amerických Spojených států. Ukrajina naopak snažila se průběh tohoto každoročního setkání biznismenů narušit pokusem o další své teroristické útoky na civilní obyvatelstvo. V Petrohradě se ale v každém případě potvrdil už definitivní začátek éry nového multipolárního světa a dokládá, že i izolace Ruska definitivně ztroskotala. To samozřejmě způsobuje hysterii a infarkty v hlavách evropských válečných štváčů a tak se celou situaci snaží hodnotit Václav Danda. Podívejte se na jeho nový článek.
1: Na stránkách protiprout.info

počest traktoristy Šulce, co se včera znovu narodil. Sedíme a je už po

a nemůže to nějak ovlivnit. Pak vás dají do společné šatny, zhasnou světla

veze vás v každém počasí. V očích máte smrt a na tacháči 15 nebo 20.

dalekých cest pohledy v očích mám. Tak co z toho mám, že v srdci mám touhu jenom se mrknout za nejbližší strouhu. Já často šněroval svý toulavý boty, musí to být můj

a já do něho třeštil svoje zcela nové oči. Byl to čas snů a touhy drásající, v košilce jara zmrzlina léta, svět se točí, kaštany v usínající trávě a zimní choulení.

první rty a dlaně splynutí. Tmavé schodiště z osvětlených ulic, když jsem za tebou přišel opilý. Snáš

Vlak už dávno odjel, koleje vedou pořád dál, po nich se zase vrátí stromky vánoční. Ze slov smích a ze slz mlčení a ticho v bezbarvých nocích. Pak zábleskne jen tak na památku, jak když otevřeš památku.

0: osmdesátky o osmé.
1: Dokud tráva bude růst, řeky potečou,

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Stanice Hvězda.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
1: Část 51.
2: Maria Dominik Peramal je ve svých 68 letech postavou stále ještě obr. Ale oči mu už nežhnou tak palčivě jako kdysi. Zkroceně zírají z široké, už poněkud nadořelé kněžské tváře. Ze všech nepřátel zahrál děkanovi nejhůř jeho vlastní temperament. Když před 15 lety vyšel pastýřský list jeho příznivce Bertrána Severa Loránce a povýšil Lurdy na nové středisko celého křesťanstva, byl Peramal přesvědčen, že je ustanoven za přirozeného vládce takto proměněných Lurd. Nebylo architekta, aby se s ním nepohádal, zavrhoval plány a navrhoval své vlastní plány jak pro baziliku, tak pro kryptu i budoucí růžencový kostel pod bazilikou. Jeho pánovitost lidi pobuřovala. U starého biskupa se netrhly dveře se stížnostmi. Biskup, ten přímý, obdivuhodný stařec, podle slov monsignora Forcada, nebyl však člověk, který by původci podobných stížností prominul. Peramala se vývojem událostí chytil slavomam, řekl si. Musím ho klepnout přes prsty. A klepl lurdského faráře přes prsty hezky zostra. Peramalovi monumentální plány, pýcha jeho srdce, byly z části škrtnuty, z části obměněny podle vkusu malých lidí. Biskup popřál sluchu našeptavačům a intrikánům. Umělecký smysl kostelníků, pobožnůstkářek a licoměrníků zvítězil. Maria Dominik, potomek tří generací lékařů a učenců, muž vědy a umělecké představivosti, si vysnil mohutný komplex posvátných staveb, které měly co do mohutnosti zastínit všechno, co se v oboru svatyní za poslední století vystavilo. Viděl, jak skutečnost jeho vznešené sny zničila. Cukráři chrámové architektury a umění zvítězili na celé čáře. Ctižádostivý děkan chtěl z Lourdes udělat druhý Řím, a když pomyslíme na ty přečetné zástupy lidstva, které tam rok co rok putují, staly se Lurdy skutečně jakýmsi druhým Římem. Ale v tomto Římě byl pánovitý Peramal spíš vším jiným než papežem. Miliony poutníků a nemocných, které každým rokem přicházeli, vyžadovali k svému opatrování celé armády kleriků. Ty mohly dodat pouze řády. Řády tedy převzali péči a starost o nemocnice a posvátná místa a Peramal se poznenáhlu dočkal jen toho, že ho zatlačili na výměnek místního kněze, který pozbyl jakýkoliv vliv na nové Lurdy. Kdysi, v dobách před zjevením, býval Peramal ve své farnosti neomezeným králem. Když ho lidé poníženě zdravili, připadalo mu, že odvádějí pouze povinnou daň. Teď si děkan připadá jako král zbavený trůnu. Když ho někdo pozdraví, je to prosté pozdravení. A ze všeho nejhorší je, že za tu velikou porážku děkuje podle vlastního rozhořčeného a ne docela spravedlivého úsudku lstivému tichošlápkovi hadovi, kterého hřál na prsou. Otec Sampet, řádový kněz, sloužil dlouhá léta pod ním jako třetí kaplan, a on Peramal mu vždycky dával přednost před druhými dvěma pracovníky, před kousavým abém Pomianem a neškodným abém Penésem. Ví Bůh, Sampet se zdál být ještě neškodnější než Penés, ale zatímco před ním třetí kaplan služebníčkoval a poklonkoval, strhl tento mnišský tichošlápek s omračující energií a mazaností kus po kuse všechnu moc na sebe. Teď je kurátorem jeskyně, nejmocnějším mužem v Lurdech a také utkvělou představou a myšlenkovým bičem starého děkana. Zrovna když Maria Dominik Peramal vychází z Neverského nádraží s ohmatanou cestovní brašnou v ruce, Vzpomene si na jednu Sampetovu poznámku o Bernaditě, které se Sampet posmíval mnohem víc a déle než Pomian a všichni ostatní. Víte, pane děkane, co dělá tahle naše famózní svatá, když se probudí z extáze? Dá se rovnou do hledání vší ve vlasech. Peramal je náchylný považovat neslavný konec své životní dráhy za spravedlivý trest za to, že se choval jako nevěřící Tomáš. Dokonce ještě při poslední slavné rozmluvě s Bernadetou v adventě roku 1863. Ale o nepochopitelná prozřetelnosti, myslí si Peramal. Co ten zpropadený Sampet, který věřil ještě mnohem méně než já? Ten byl skrze ní povýšen.

Obr, který dupe s kufrem v ruce neverskými ulicemi, je silně vzrušený. Nastávající shledání s tou, kterou chtěl kdysi vymést koštětem, ho skličuje. Bernadeta Subirusová byla největší událostí jeho života. Bez jakékoliv zásluhy se jemu, stupidnímu a slepému oslu, dostalo milosti, že směl stát u kolébky velikého moderního zázraku. Na něho se dáma obrátila s výzvou o kapli a o procesí. A on se jí za to odvděčil tím, že se jí posmíval nejapnou protivýzvou o peníze a růže. Věru, že si od ní zasloužil, aby jeho plány škrtla a přenechala procesí jiným. Ale co Sampet? Proč trpí Sampeta? Inu, ten chlapík je obratný. Nikdy se doopravdy za nic neexponoval. Peramal se chtěl už kolikrát rozjet za Bernadetou, ale pokaždé ho odradilo pomyšlení, že by jí jeho přítomnost nebyla vítána. Proto připadl před lety na ten nápad s obrázkem Panny Marie. Dlouho se již proslýchalo, že Bernadeta je nemocná, ale nic přesného se nedalo zjistit ani z Never. Teprve její podivná slova, milý pane faráři, Bernadeta Subirusová na vás vzpomíná, děkanem otřásla do té míry, že se v tu ránu rozhodl nastoupit dalekou cestu. Měl už koupenou jízdenku, když mu do toho přišly nepředvídané události, které ho donutily odložit odjezd o několik dní. Ale zatímco vyřizoval tyto rušivé záležitosti, cítil dnem i nocí každou minutou nejasný vnitřní nepokoj, který se chvílemi stupňoval až k neurčitému pocitu viny. Nemohl se zbavit pomyšlení, že Bernadeta Subirusová se ho dovolává jako svého starého ochránce. Když konečně splnil všechny povinnosti, nastal velikonoční týden. Že by farář opustil své stádo před největšími svátky v roce, je víc než neobvyklé. Ale Peramal to udělal. A co byste si počali, kdybych umřel? Řekl svému zástupci, který za něho převzal službu. Jsem starý a churavý člověk. Žiju z pouhého nedopatření, protože náš schovývavý pán nade mnou přivírá oko. Matka Josefa Imbertová vítá lurdského faráře vlídně a úctivě. Fialový kanovnický kolárek svědčí o tom, že trůnu zbavený Peramal byl přece jen obmyšlen nejedním důstojenstvím a že si smí činit nároky na titul monsignora. Představená mu hned nabídne pohostinství v klášteře. Co se týče sestry Marie Bernardy, je prý k nevíře, že ještě žije. Podle úsudků lékařů nemoc strávila už dávno její ubohé tělo. Jen neuvěřitelně silná a houževnatá duše toho ubohého dítěte v ní ještě udržuje pozemský život. Snad tomu vyšší úradek chce, aby tato vyvolená Panny Marie prožila ještě letošní pašijový týden zde na světě. Doktor Saint-Cyr již před 3 dny prohlásil, že smrt lurdské vizionářky je otázkou jen několika hodin. Od včerejška nemá Marie Bernarda bolesti. Biskup Monsignor Lelon nařídil, aby bez jeho výslovného svolení nepouštěli k umírající žádné návštěvy. Matka Imbertová se obává, že ani u veledůstojného pana faráře nebude možno učinit výjimku. Hned se však dotáže biskupské kanceláře. Zatím ať si pan kanovník udělá pohodlí a občerství se malým zákuskem po štrapácích cesty. Peramal chce už vzplanout pro ten dotaz u biskupa, ale ovládne se a řekne hlasem, který je stále ještě drsně zastřený. Bernadeta Subirusová je má farnice. Prozřetelnost ji na dlouhá léta postavila pod mou slabou ochranu. To je nám přece známo, monsignore, přisvědčí s úsměvem představená. Na vyšší příkaz jsme se v našem domě nesměli o němi slavnými událostmi blíže zabývat, ale známe je do všech podrobností. Brzy po obědě se u děkana objeví matka Vozusová a sestra Natálie, aby ho zavedli do nemocnice. Starému Peramalovi se rozbuší srdce.
Myslíte, že mě pozná? Zeptá se. O, je při plném vědomí a tak klidná, jak už dávno nebyla. Odpoví Natálie, která se nesnaží potlačit slzy.

Velmi prostorný nemocniční pokoj s dvěma vysokými okny a třemi postelemi, které jsou všechny zahaleny průsvitnými do špičky vybíhajícími nebesy. Dvě postele jsou prázdné. V třetí, která stojí v pravém koutě, leží Bernadetta. U protější stěny stojí úzká komoda, na ní soška Panny Marie, ale ne Fabišova. Nad ní, na stěně, visí kříž. To je kromě lenošky a několika maličkých dřevěných židliček celé zařízení. Maria Dominik Peramal jde těžkým krokem, který jemu samému vrže nepříjemně do uší, k posteli v pravém rohu. Nevidí před sebou 35letou řeholnici. Nýbrž docela mladičkou dívku s úzkou alabastrovou tváří. Chřípí nevýslovně jemně formovaného nosu se chvěje. Dětské rty jsou trochu zarůžovělé. Poměrně vysoké čelo je spola zakryto obkladem. Veliké tmavé oči jsou pozorné a zároveň apatické. Jsou to oči Bernadetty Subirusové. Děkan, bezmála sedmdesátník, se rozpačitě začervená. Odkašle si a po chvíli řekne. Tak jsem přišel. Sestry mu přisunou k posteli jednu z oněch miniaturních stoliček. Obr na ní velmi opatrně usedá. Má oprávněný strach, že se židlička pod jeho váhou zbortí. Na přikrývce leží dvě malé zažloutlé ruce ze slonoviny, které se pokoušejí napřáhnout hostu vstříc. Pokus se jim nezdaří. Lurdský farář opatrně uchopí jednu z těch malátných miniaturních ruček do své mohutné tlapy a vdechne na ní uctivý polibek. Uplynou celé dvě minuty, než Bernadetta promluví tichoučkým hláskem, který se však podivuhodně zřetelně a jasně nese pokojem. Pane faráři, já jsem vás neobelhala. Peramal potlačí za vzliknutí. Vím, že jste mě neobelhala, sestro. Ale já vás nebyl hoden. Na dívčí tváři se mihne dozvuk strachu. Pořád se mě ptají. Pořád znova. A potom, po delším vyčkávaném odmlčení, dozná Bernadetta v chvějivém výdechu. Viděla jsem ji. Ano. Viděla. Děkan neví, jak a proč mu najednou vytane na rty ono staré ty. Tak, jako by od té doby nebylo uplynulo 20 let, jako by před ním neležela řeholnice Marie Bernarda se vznešenou pečetí dovršení na tváři, nýbrž někdejší Bernadetta Subirusová, stvořeníčko jasné jako pramen, a přece se v něm člověk nevyzná. Peramal přiblíží svou těžkou, zemdlenou hlavu k umírající. Ano, viděla jsi ji. A zase ji uvidíš. Veliké oči se zatmí přemýšlením. Přemýšlení vyvolává vzpomínky. Ve své pracovně u krbu sedí farář. Já jsem tam taky. Mám na sobě kapulet, je mi zima. Říkám, že chci být služkou u paní Mietové a on mi namítne, jestli pro mne dáma nemá lepší místo. Bernadetta vzdychne a vyrazí ze sebe. Pane faráři, ono není jisté, že si mě dáma vezme za služku. Děkan konečně našel lehký běžný tón, o nějž usiluje od začátku. Je-li vůbec něco jisté, pak je to tohle, děvečko. To bude to nejmenší, co pro tebe dáma udělá. V dívčiných očích kmitne slabounký paprsek šelmovství, ba posměchu. Co to, že jsou všichni lidé najednou takový milí a mírní? Myslí to upřímně, nebo jen tak práší ze soucitu? Jí si nejsem ani trochu jista,

ani dost málo. Trvá na svém její hlas i dnes jasný, neúplatný jako kdysi a jako vždycky. Vždyť jsem nic nesvedla, jen jsem stonala a snad jsem ani neměla dost bolestí. Tentokrát se Peramalovi vydere s prsou vzlik. Měla jsi dost bolestí, abys byla slavně spasena, věř mi, děťátko. Co si jako poloviční úsměv prolétne nepohnutou tváří nemocné. A najednou ten jasný hlásek řekne, ne už francouzsky jako dosud, ale drsným nářečím dětství a rodného kraje. Co mi budete povídat, pane děkane? Řekne malá Subirusovic holka z Rue du Petit Fossé. Já přece znám nemocné. Každý přehání. Naše bolesti nejsou zdaleka tak hrozné. A zajíkavě zalapá podechu a dodá, myslím, že jsem měla mnohem méně bolestí než radostí. Tenkrát. Bylo toho příliš. Alabastrový obličej se skřiví, oči se vypoulí. Doktor Saint-Cyr z pozadí pokoje dává Peramalovi znamení. Ten těžce vstane ze židličky. Jeho venkovské farářské boty vržou.

0: Je 16. duben. Středa. Jasná, přívětivá středa. Zítra je zelený čtvrtek. Zelený čtvrtek s mohutnou liturgií. Sestry od svaté Gildardy jsou v tuto dobu horlivě zaměstnány. K polednímu se vrací asistentka Natálie ze služební pochůzky. V klášterní bráně cosi zadrží její kroky. Je to jakési násilí, jež jí brání jít dál. Marie Bernarda napadne ji a bez rozmyšlení se horem pádem rozběhne do nemocnice, která náleží ke komplexu klášterních budov. Ošetřovatelky vyzdvihly Bernadetu do lenožky. V posteli už nemohla dýchat. Teď spočívá jako vymknutá v lenožce s očima zděšeně rozšířenýma a křičí Natálii vstříc. Natálie je skokem u ní, klekne, vezme ji za ruce. Čeho se bojíte, milá přítelkyně? Hruď nemocné namáhavě pracuje. Jen přerývaně se jí podaří zašeptat. Dostalo se mi tolik milosti. Musím si ji dodatečně zasloužit. A neumím to. Vzpomeňte si na našeho spasitele, sestro. Radí ji Natálie, přemáhající vší silou pláč. Ale Bernadeta myslí jen na jedno. Na velikou milost svého života, kterou si nezasloužila. Bojím se, sténá znovu a znovu. Bojím se, mám strach, sestro. Natálie schání utišující léky. Nenalezá nic. Konečně položí Bernadetě ruce na hlavu. Máte zase veliké bolesti? Šeptá a zatíná zuby. Ne dost. Ne dost. Chroptí Bernadeta. Natálie se skloní až k ní. My vám všechny pomůžeme, drahá Marie Bernardo. Budeme se za vás celý čas pilně modlit. Teď i později. Ano. Prosím, modlete se. Jistě, sestro. Prosí Bernadeta dětinsky. Sestra Natálie vzkáže matce Imbertové, že s Bernadetou je velmi zlé. Ať zavolá doktora Saint-Cyra i abého Fèvra. Ještě několik minut lomcují Bernadetou mučivé bolesti. Ale najednou opět zhluboka vydechne a optá se střízlivým hlasem jako člověk, který se ptá, kolik je hodin. Co je dnes? Středa pašijového týdne, sestro. Řekne Natálie. Zítra je tedy čtvrtek? Diví se Bernadeta. Ano, zítra je čtvrtek. A jaký slavný čtvrtek. A jaký slavný čtvrtek. Opakuje Bernadeta. Štěstí dosaženého cíle jí počne zářit z očí. Natálie její štěstí nechápe. Nevzpomíná si, že to bylo 11. února, ve čtvrtek, kdy si Subirusovi dívky vyšly na roští a Bernadeta seděla u potoka Savy, jednu punčochu na noze, druhou v ruce a mnula si oči, protože si nebyla jistá, zdali to, co vidí, je sen nebo skutečnost. A ve čtvrtek to bylo, když jí dáma řekla, jděte k prameni, umýjte se a napijte se. Ve čtvrtek jí vyjevila své jméno. Čtvrtek je den dámy. Čtvrtek je den velikých darů. A zítra je zase čtvrtek. Už se nebojím, sestro. Už budu klidná. Slibuje Bernadeta jako dítě vědomé si viny, které se před netrpělivou chůvou dušuje, že bude hodné a způsobné. V zápětí se v lenožce skácí na bok. Sestry ji odnesou do postele. Mají za to, že je mrtvá. Ale Bernadeta náhle vydechne a dýchá krátce, těžce. Pokoj je rázem plný lidí. Lékař a kaplan konají svou práci. Matka Imbertová, matka Vozusová a ostatní řeholnice klečí. Marie Terezie vypadá, jako by sama umírala. U dveří stojí Maria Dominik Peramal, příliš obrovský a hromotlucký pro tento pokoj a pro tuto něžnou smrt. Ruce má vroucně sepjaté. Bernadeta už zase otevřela oči. Ví, oč jde. S podivuhodnou silou, jakou u ní sestry už dávno nepozorovaly, se žehná velikým, důstojným křížem přes celou tvář, tak, jak ji tomu kdysi naučila dáma. Pokojem zaznívají modlitby za umírající. Abbé Féver zanotuje Šalamounovu píseň písní, slova, jimiž duše nevěsty vítá svého ženicha. Spím, ale srdce mé bdí. Toť hlas přítele mého, který klepe. Otevři, přítelkyně milá, sestro holubičko. Hlava má je plná rosy a kadeře mé krůp její nočních.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Část 52.
0: Bernadetiny oči, podivně se třpitící, hledí do prázdna. Sestry se domnívají, že hledají na stěně kříž. Položí jí kříž na prsa. Bernadeta jej k sobě vášnivě přitiskne. Ale oči zírají do dálky. Najednou to celým jejím tělem trhne. Jakoby ji nadzvedávala nějaká nová čerstvá síla. A s prsou se jí vydere zvučný, žensky vibrující hlas, hlas pronášející vyznání, jež ve vzduchu dlouho doznívá. Miluji. To hluboké, vibrující miluji provane světnicí jako úder zvonu. Je tak slavné, že modlitby rázem stichnou a nikdo v pokoji ani nedýchá. Jen Marie Terezie Vozusová, ruce skřížené před sebou, se pokolenou šoupe k smrtelnému loži, aby byla vyvolené blíž. Tvář má zbrázděnou bolestí. Málo kdo viděl, kdy novic mistryni plakat. Ale Marie Terezie teď věří, dáma je v pokoji. Líbezná, blahoslavená dáma si přišla osobně pro své dítě, aby si je vzala a odvedla na onen svět. Mezi čtyřma očima, v nesmírné opuštěnosti umírání, zavolala Bernadeta v ústrety té, která se k ní vracela. Miluji vás, miluji. Teď je i ona, Vozusová, skeptička ze všech nejodpornější, tak se domnívá, uznána za hodnu být svědkyní zjevení. Schlédni na mne, zavrženou, zatvrzelou, která bývala plna nenávisti. Pláč vyráží z prsou Marie Terezie. Zlomeným hlasem se začne modlit zdrávas. Bernadeta hledí pozorně na svou starou učitelku pohledem, jenž usiluje o poslušnost. Ví, že se po ní chce, aby se modlila spolu se sestrami. Ale ona spotřebovala zbytek dechu na svůj veliký výkřik lásky. Teprve v druhé půlce se jí podaří zašeptnout teď i v hodině. Dál to nejde. Smrt obyčejně zháší lidskou tvář naráz, obratem ruky. Tvář Bernadety Subirusové se rázem rozsvítí. Přesně v okamžiku, kdy dohasíná její poslední výdech, vezme Bernadetina tvář na sebe podobu, jakou mívala za extází, když skrze všechny tváře i věci světa zůstávala spojena s dámou. Před touto její tváří všichni v pokoji cítí to, co kdysi cítil Antonín Nikoló a čemu dal průchod slovy, ani dotknout by se takové bytosti nikdo neměl. Miluji. Z uší Marie Dominika Peramala nemizí Bernadetino vyznání lásky. klečí dosud nehybně vedle dveří. Okna pokoje jsou do kořán. Jako stíny klečí kolem postele řeholnice pohřížené v modlitbu. Jako stíny se pohybují jiné řeholnice, odívají nebožku do hábitu a čepce, přinášejí dlouhé, tlusté svíce, zasazují je do svícnů a rozžíhají je. Klečící farář, kterého sestry uctivě ponechávají jeho modlitbě, z jejich kmitavé činnosti skoro nic nepozoruje. Chvílemi jen poobrátí oči k oknu, za kterým stříbřitě vchází jarní úsvit. Zahlédne několik kvetoucích ovocných stromů a mračna táhnoucí po obloze. Celý život mu pojednou připadá strašně lehký. Cítí tu lehkost i ve vlastním těžkém těle. Vůbec si neuvědomuje, že pořád ještě klečí na starých revmatických kolenou. Teprve poznenáhlu začíná tušit, jaké vznešené vzpruhy se mu touto smrtí dostalo. Všechno se proměnilo. Může v něm ještě dál bodat nějaký osten, hlodat nějaká trpkost? Stříbrně září den. Zlatě plane světlo svící. A světlo dne i světlo svící lichotně obestírá Bernadetinu tvář, ustrnulou ve vytržení. Peramal není sto odtrhnout oči od té tváře a s úžasem slyší sám sebe, jak šeptá: tvůj život začíná, o Bernadetto. Tato slova však neříkají pouze teď si v nebi, Bernadetto. Říkají teď si v nebi i na zemi, Bernadetto. Tvé oči viděly víc než naše. V tvém srdci bylo víc lásky, než chápala naše tvrdá srdce. Proto jsi přítomna nejen v masabělském prameni a působíš v něm každým dnem a každou hodinou, ale i v tom každičkém kvetoucím stromě tam venku. Tvůj život začíná, o Bernadetto. Obrovský Peramal se na podiv lehce zvedne, posledním pohledem a posledním znamením kříže se rozloučí s Bernadettou Subirusovou a jde.

Spousta Subirusů se sešla v ten nade všechno památný den. Děti, vnuci, synovci a neteře Bernadettiných sourozenců. Středem pozornosti nejsou však tito pokrevní příbuzní Bernadettini. Nýbrž prvorozenec zázraku, Buorcovic dítě. Buorcovic dítě, přesněji Justin Adolar de Conde Buorc, je 77-letý stařeček s veselýma očima, šibalskými ústy pod stále ještě tmavým knírem. Buorcovic dítě, které přes svůj vysoký věk provozuje v Po zdatně řemeslo zahradnické, dostalo do ruky jízdenku druhé třídy do Říma a doporučení na byt a stravu. Prvorozenec lurdského zázraku má totiž v Římě prožít a oslavit den, kdy Pius XI. Zařadí malou Bernadettu Subirusovou do seznamu svatých. Křesťanstvo nezná nádhernější obřad než takové svatořečení skrze zástupce Boha na zemi. O Buorcovic dítěti si lidé vyprávějí, že je novopečená světice před 75 lety nosívala v náručí, když se jejich rodiče, kteří byli sousedy, navzájem navštěvovali. Na to se ovšem starý zahradník Spo už nepamatuje. Ale během času nemálo napomohla jeho vzpomínkám fantazie rozdmíchávaná častými otázkami a vyprávěním. Stařeček s oblibou a rozvláčně líčí tu, již vděčí za zázračné zachránění i za skromné požehnání svého dlouhého života, její zevnějšek, hlas, povahu i chování. Jako dítě jsem mýval křeče a byl jsem ochrnutý, to jste jistě četli, říká. Bernadetta a její matka mě nosívali na rukou a natřásali mě, abych přišel k sobě. A vídával jsem ji neustále do té doby, než se s námi rozloučila a odešla do kláštera. To mi bylo asi 8 nebo 9 let. Byli to prostě naši nejlepší přátelé, to vím od svých rodičů. A dnes po 70 letech jsem já vlastně jediný žijící člověk, který se s naší milou lurdskou orodovnicí důvěrně stýkal, když ona sama byla ještě skoro děcko. Mám ji před očima, jako by to byla teprve chvilka, co odešla. Kam pak se hrabe ctěné příbuzenstvo Subirusových? Z těch ji na vlastní oči už nikdo nepamatuje. Znají ji jen z knih, obrázků a vyprávění. K Bernadettině kanonizaci se sešlo v Římě 50 000 cizinců 40 různých národností. 15 000 Francouzů představuje nejpočetnější skupinu. Jsou to příslušníci kléru a laici, jejichž jádro tvoří zástupci Bigorského kraje. Není divu, že jediného člověka, který vídal na vlastní oči Bernadettu ještě před oněmi slavnými únorovými dny, člověka, na němž se pramen milosti tak bleskově a nezvratně osvědčil, všichni zahrnují velkou pozorností. Všichni se tlačí kolem starého zahradníka Spo. 100krát, 1000krát potřásají zmatanému starci rukou. Představují ho různým světským a duchovním potentátům. Pan Charles Roux, francouzský vyslanec, se s ním dá do řeči a postará se, aby Buorc dostal pěkné místo na čestné tribuně. A teď sedí Buorcovic dítě mezi hodnostáři v chrámě svatého Petra a nesmělem žourá do nesmírného prostoru. Je milostivé léto, 33. rok tohoto století. Je 8. prosince, den neposkvrněného početí. Je 9 hodin ráno. Vedle Buorcovic dítěte sedí vlídný pán, krajan obeznalý z poměry, který už dlouho žije v Římě. Marnotratně poučuje Buorcovic dítě. Milý pane Buorci, pouze při svatořečení jsou všechna obrovská okna svatopetrského chrámu zastřena červeným damaškem, dokonce i ta malá okénka v kopuli, takže denní světlo nepronikne dovnitř. Je to dojem, jaký nikdy jindy nepoznáte. Já sám jsem napůl Říman a byl jsem teprve na jediné kanonizaci.
Jen si považte, nehledě k reflektorům, svítí tu 600 lustrů s 12 tisíci žárovkami, z nichž každá má přinejmenším světelnost 100 svíček. To znamená, že nám tu svítí 1 200 000 svíček. Po tomto konečném výčtu pohlédne statistik na Buhorcovic dítě a Buhorcovic dítě uznale k jeho slovům přikývne. Ale přívětivý krajan není dávno ještě s výpočty hotov. Podívejte se na to skličující moře lidí. Do svatého Petra se vejde 80 tisíc lidí. Jsem přesvědčen, že dnes jich přišlo ještě o 10 tisíc víc. Přitom ponechávají uprostřed volnou uličku pro jeho svatost. Všichni kardinálové kurie budou tvořit jeho průvod. Stačí jmenovat jenom tak věhlasná jména, jako je Gaspari, Granito di Belmonte, Pacelli, Marchetti. Ale arcibiskupy a biskupy neuslyší nikdo nazývat jmény. Je jich totiž 118. Co říkáte tomuhle velkolepému obrazu? Je to velkolepý obraz. Hlaholí ozvěnou Buhorcovic dítě. Jak je vám asi u srdce, vážený pane? V dětství jste se se Soubirusovými blízce stýkal. Viděl jste tu chudobu a bídu, ve které žili. O, jistě se na to dodnes pamatujete. Na dojmy z dětství se tak lehce nezapomíná. No, byl to mizerný život, povzdychne si upřímně stařec. A teď tato nádhera, ten lesk, horuje vlídný pán. Lesk, jaký celý svět nemůže dát, a to 54 let po smrti. Čím je vedle toho nějaký panovník, prezident, diktátor? Vlna je vynese a spláchne do hluboké jámy. Co zbude? Jméno v zažloutlých dějepisných knihách. Vzpomeňte si na našeho Napoleona III. Nic na světě není tak zetlelé, ba směšné, jako takový mocný člověk, který ztratil moc a nemůže už nikomu škodit. Smrt mocného člověka je definitivní porážkou. Velcí duchové jsou na tom už o trochu líp, ale profáně řečeno, nic nepředstihne trnitou kariéru, která vede do nebe. Nemyslíte, pane Buhorci? Buhorc přisvědčí a potřese hlavou, čímž nevyřkne k danému problému žádný rozhodující úsudek.

Papežův trůn stojí v hlubině apsidy pod Berniniho obrazem Gloria. Jemu po boku sedí 16 kardinálů a na stupních u jeho nohou zaujmou místa preláti papežského dvora. Buhorcovic dítě se dovídá nejen všechna jména, nýbrž i smysl vznešených dějů, které se počínají pomaloučku odvíjet před jeho očima. Jakási černá postava se přiblíží k trůnu jeho svatosti, poklekne a odříká několik latinských slov. To je advokát konzistoře, jenž vedl kanonizační proces Bernadety Subirusové, naposled jako zástupce své klientky. Tento proces se svými důkladnými pro a proti a s oním neúprosně vsunutým elementem času, který odděluje jako lučavka pravé od nepravého, trvá už desítky let. Mezi přítomnými advokáty konzistoře je i muž, který při jednáních procesu zastupoval v jistém smyslu stranu protivnou. Stranu pochyb, a kterému se proto běžně říká advocatus diaboli. Advocatus diaboli to s Bernadetou neměl o nic lehčí, než kdysi francouzský státní návladní Vital de Tour. I po smrti vyvracela, jako vždycky, každou možnou námitku. S její mrtvolou to však hned od počátku bylo zvláštní. Když ji 4 dny po smrti nesli pohřbít do kaple svatého Josefa, nejevila navzdory dlouhé a ničivé chorobě sebemenší náznak hniloby a hnilobného zápachu. Žasnoucí svědkové viděli, že kořeny nechtů jsou jemně růžové jako u dítěte. Po 39 letech ustanovil kanonizační soudní dvůr v Nevers komisi, která kryptu otevřela, mrtvolu exhumovala a prohlédla. V komisi bylo několik lékařů, mezi nimi i úřední městský lékař. Bernadetino dívčí tělo nebylo zetlelé, bylo skoro nezměněno. Obličej, ruce a paže byly bílé, jejich svalstvo měkké. Rty byly malounko pootevřeny, jako by dýchaly, takže mezi nimi prosvítaly lesklé zuby. Víčka nad lehce zapadlýma očima byla zavřená. Na tváři vizionářky spočíval ještě stále výraz snivého vytržení. Ostatní tělo bylo tuhé a tak odolné, že je neverské dámy, které byly úřední prohlídce přítomny, snadno vyzdvihly a neporušené položily do nové rakve jako tělo právě zemřelé. Protokol této prohlídky vzbudil veliký rozruch. V tisku se vyskytly hlasy tvrdící, že jde o neohrabaný podvod. Patrně prý mrtvolu hned po smrti podle pravidel správně nabalzamovali a tuto zcela obyčejnou mumii prý nyní vydávají za mrtvolu zázračnou. Bernadetin protivník, advocatus diaboli, si tento argument přisvojil. Na jeho popud se za 17 let po první komisi ustavila nová komise, kryptu otevřeli znovu a neproměněnou mrtvolu podrobili novému důkladnému zkoumání. Nenašel se však jediný náznak, který by toto podezření podepřel. To bylo roku 1925. Bernadetin protivník pak už další námitky nevznesl a Bernadeta byla prohlášena za blahoslavenou. A zase přešlo plných 8 let do této chvíle, kdy v hloubce apsidy pod Berniniho obrazem Gloria klečí Bernadetin advokát, který vedl proces všemi instancemi k vítěznému konci a prosí v pokoře pontifika, aby jméno lurdské dívky zapsal do seznamu svatých. Papež neodpovídá sám, nýbrž skrze svého mluvčího, jenž sedí, profil obrácený k papeži, na sedátku pod trůnem. Svatému otci, praví, neleží nic tak naléhavě na srdci jako tato kanonizace. Ale dřív, než se uskuteční toto slavnostní přijetí, je třeba znovu prosit o božské osvícení. Shromážděný zástup padne na kolena a pěje litanie ke všem svatým. Po nich dá papež znamení Kveni Creator Spiritus.
Na hlasech kněží a sixtínských chlapců zpěváků se hymnus vznáší mohutným prostorem. Když zpěv dozní, přednese Bernadetin advokát svou prosbu podruhé. Monsignor vstane, poklekne před jeho svatostí, vztáhne k němu ruce a praví: Povstaň, Petře, jenž žiješ v osobě svého nástupce, a promluv. Poté se obrátí k obrovskému zástupu a zvučně zvolá: Vy však vyslechněte v úctě Petrův neomylný soud. Před papeže postavili mikrofon. Zesilován tlampači, rozestavenými kolem dokola v chrámě, proniká sonorní hlas Pia 11. až do posledního koutku petrského chrámu. Rozhodujeme a prohlašujeme, že Marie Bernarda Subirusová je světice. Vpisujeme její jméno do seznamu svatých. Ustanovujeme, aby její památka se ve jménu Nejsvětější Panny každoročně zbožně slavila 16. dubna v den jejího zrození v nebesích. To je formule. Jakmile je vyřčena, zahučí chrámem tisíci hlasé tedeum. Hlahol stříbrných trub a hřímavé dunění nejhlubších zvonů od svatého Petra doprovázejí hlasy lidské. V zápětí se připojí zvony ze 300 římských kostelů i bezpočet jiných zvonů z celé země a zvěstují věčnou slávu malé Bernadety Subirusové z Rue de Petite Fosse. Je 11 hodin. Papež zahajuje slavnostní mši. Celebruje ji latinsky a řecky, aby dal výraz všeobsáhlé univerzálnosti církve a tohoto dne. Po evangeliu má kázání. Opět zní z tlampačů jeho silný, vřelý, mužný hlas. Světce, praví Pius XI., lze srovnávat s teleskopy astronomů. Skrze teleskopy vidíme hvězdy, které by pouhým okem dnes nikdo z nás nezahlédl. Skrze světce se však učíme jasněji poznávat věčné pravdy, které našim slabým uším zastírá všednost. Papež velebí Bernadetinu čistotu, prostou a neohroženou bojovnost, s jakou hájila pravost svých zjevení proti celému světu pochybovačů, posměváčků a nenávistníků. Nejen lurdské zázraky plné požehnání, nýbrž i celý život nové světice představuje poselství nevyčerpatelného bohatství. Pius XI. Se zmiňuje i o démonické spleti hlasů, kterou slýchávala Bernadeta při zjeveních. Tato spleť hlasů se od té doby nepochopitelně rozmnožila. Její plný svět, velká část lidstva je démonizována. Horečka šílených a bludných učení hrozí lidského ducha uvrhnout do krvavého šílenství. Ale i v tomto těžkém boji o konečné vítězství stojí Lurdy jako skála a celý život Bernadety Subirusové působí slibně dál do času. Buhorcovic dítěti se v tom opojení slov, hudby, barev a světel už podezřele klátí hlava. Jeho komentátor mu překládá papežovo kázání. Slavnost však dávno ještě není u konce. Nyní zpívá kardinál Verdier poprvé modlitbu k svaté Bernadetě. Je jistě už poledne. A když Buhorcovic dítě, vklíněno v tísnící se dav, opouští konečně chrám svatého Petra, je už 1 hodina pryč. Náměstí je zaplaveno mořem lidí. Buhorc ztratil svou společnost. Bez vůle se nechává unášet do jedné z vedlejších ulic. Navzdory prosincovému dni svítí z bezoblačné oblohy naplno slunce. Stařec je unavený, ale má také hlad a žízeň. Najednou sedí v jedné z malých osterií, které mají vzhledem ke krásnému počasí stolky dosud venku na ulici. Stařec pojídá veliký talíř makaronů a popíjí fialové kampaňské víno. Když se Buhorcovic dítě nasytí, má pocit blaha. Mžourá do ulice
a sleduje schon valící se kolem něho. To se podívejme, říká si pro sebe Buorcovic dítě. Ten pán, co seděl vedle mě, měl pravdu. To je kariéra. Bernadeta Subirusová mě nosívala v náručí. A já jsem v těch dnech patřil k tomu. Dodnes vidím ten bídný kašot a jak to v něm tehdy vypadalo. A teď je Bernadeta váženou osobností v nebesích a papež a kardinálové ji vzývají. A protože jsem v kašotu konec konců patřil k tomu, budu k tomu snad brzy patřit i v nebi. Jestli si ještě v poslední chvíli neopatřím několik šťavnatých hříchů. Stařec mžourá k širému, jasnému římskému nebi. Je přesvědčen, že v tom kousíčku oblohy nad Římem přebývají a trůní v hustém zástupu všichni svatí církve. Tam ostatně i patří. Možná, že Bernadeta schlíží přímo na něho, jak on si tu sedí, docela sám, na vlídném slunci, ve veselé ulici, zdravý a statný ve svých 77 letech. A Buorcovic dítěti se najednou tuze zachce vejít nějak ve styk s Bernadetou Subirusovou. Dělá to způsobem dávno obvyklým. Jeho prsty zašmátrají do kapsy pro růženec. Modlitba nepatří sice na ulici, nýbrž do kostela, ale není tenhle veliký Řím vlastně jediným kostelem? Zahradník Spo neobrací mysl k bolestnému ani k radostnému, nýbrž k slavnému růženci, jenž má myšlenky lidí povznášet k vítězství, slávě a na nebe vstoupení. Jeho rty šeptají zdrávas za zdrávasem a stařec přitom statečně přemáhá únavu. Ale očka ještě stále se usmívající sledují příboj života na ulici. Auta sviští, zmrzlinář zvoní na služky a uličníky, kterým prodává svou zmrzlinu. Z vedlejších ulic zaznívá tragické prospěvování vyvolavačů nabízejících na prodej pomeranče, fenikl a cibuli. Pod římským nebem, kde jsou shromážděni všichni svatí a oslavují novou světici, hučí vojenské letadlo. Po 40. zdrávasu usmívající se očka mžikají stále pomaleji a právě při 50. Buorcovic dítě usne. Ale jeho srdce se ve spaní raduje.

0: desátá večerní je fuč.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.
2: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se staží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info.
3: Dneska poslední si už sklenku.

přihodí se málo kdy, však jiné je to s mopedy. Dvojníka, když znáš, že našel jsem jej, štěstí mám, ač sotva se mu podobám, je dívkou a s ní vyhrávám, tak jí mohu psát. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak my dva. S vlaštovkami nad hlavou, jak je krásný den, s vlaštovkami nad hlavou, milá, pojedem. Až stříbro řeky Vltavy se v zlato létem přetaví, tvůj dvojník se ti představí, sama uvidíš. Ten nejkrásnější ze všech dnů, ten den je milá, ten je tu, den vlaštovek a mopedů, sešli jsme se již. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak my dva.

Mariánským lázním v červnu. A červnu v Mariánských lázních. Řekl jsem tedy první věty a věnovali mi něco jistému místu a jisté době. A dokonce jistému místu v jisté době. Jako bych tím chtěl říci, že toto místo s tímto časem nějak souvisí. Ano, říkám to. Čím jsou mi tedy Mariánské lázně vždycky a čím pak zvláště v tomto rodícím se létě? Říká se o nich les ve městě a město v lese. Tím se naznačuje ono prorůstání jednoho v druhé, pronikání zeleně mezi budovy a ztrácení se budov v zeleni. A i když toto krásné a navíc přesné rčení zní jako slogan prospektu, je tu ještě jakási pravda zevnitř a uvnitř. Aspoň pro mne. Pro mne se toto město vznáší. Je v neustálém, i když mírném pohybu. Nesnažím se nic zahlédnout. Je to tady a já se tím nechám vždycky znovu jakoby zaskakovat, mást a šálit. Nejsem z těch, kdo chtějí chápat, rozumět a znát. Vím jen, že občas, náhle a vždycky nečekaně vypluje přede mnou strom nebo dům, nějaké sloupoví či průhled jinam. Nehledám je, nemám tu cíle, trasy, směry, program. Pohybuji se tu jako na jevišti, kde kdo si uvádí kulisy v pohyb, jehož smysl neznám. Mám rád, pokud smím zůstat u přirovnání s divadlem, slovo proměna. Kdysi to byl jeden z prostředků základních prvků toho, co bych nazval jevištní mágií. Proměna. Všechno je tady pro mne proměnou, a v modře nebe plují čluny střech a mraků. To, co je na nich krásné, netrvá. Vzdává se řadě proměn, která jim dává vlád a svítit, vracet se a mizet, a která dovoluje mně být účasten a bloudit. Jak říkávají pohlednice, celkový pohled, loď. Loď ve šťastném a majestátním pohybu. Věžičky, římsy, sloupky balkonů, krajkový štuk. Nikdy nevím, co odkud uvidím. Nejsem si jist jediným z pohledů. Jdu tady posty a vidím poprvé. Dům jako prapor žlutobílých pruhů se rozevlál. Zavruli na okamžik oči a si uletí. Zavruje. A když je otevírám, dům je doopravdy pryč. Byl tu? Byl tu. Byl tu jen jednou a právě teď, ale možná, že se vrátí. I to se tady stává. Jdu tady o rok, o dva později, je ale noc. Dům je ve tmě a v jediném osvětleném okně docela nahoře, ve žlutém světle malé lampičky, se dívčí ruka chápe květin nebo knihy. Věnuji tedy toto vyprávění svým drahým lázním a jejich šálivosti, kterou se podobají snu. Co tu hledám? Proč se sem vracím? Mnozí se mne tak ptají, vycházejí se z vlastních pocitů, že v lázních vládne nuda, společenský život, příliš přísný řád či nutnost oblékat se do světlého a celá řada jiných dalších ještě horších neblahostí. Co tu tedy hledám? No zdraví, to především. Ale kromě toho, jak plyne čas se stále hlubší potřebou, tu hledám totéž, co hledám v lidech, v knížkách, ve všem. Hledám tu ticho. Ticho. A možnost zastavit se. Postát. Pobít. Nemířit od někud někam, nepočítat kroky, vteřiny, splněné úkoly a nová předsevzetí. A přitom, aby bylo jasno, pokládám za důležité i čas, i chůzi, hotovou práci a všechna, zvláště pak dobrá, předsevzetí. Leč právě proto dávám přednost všemu, co mne zastaví, položí na rameno uklidňující ruku a zbaví mne přízraku spěchu, nutností pouze zdánlivých a hrůzy, že to či ono nestihnu. Tak jsem tudy chodil a chodím. Rok za rokem tak tudy chodím a zastavuji se, když někdo z těch, kdo toto místo tvořili, kdo rok za rokem toto město tvoří, mi položí uklidňující ruku na rameno. A slyším srdce toho místa přeslat se tlouci. A vidím plachtový června
plachtový dvojí zeleně, jasné zeleně trávníků a luk a temné zeleně lesů nad lodí v neustálém, i když mírném pohybu. Poslyš, slyším námitku, co kdyby jsi ruku na rameno a slyším srdce toho místa přeslat se tlouci a vidím plachtový června, plachtový dvojí zeleně, jasné zeleně trávníků a luk a temné zeleně lesů nad lodí v neustálém, i když mírném pohybu. Poslyš, slyším námitku, co kdybys mluvil o těch, kdo...

Před ním, uprostřed bažin v neprostupných lesích, u těch, kdo tady zapalovali své milíře a první postřehli některé zvláštní síly zdejších vod. Budou dál vyprávět o mniších tepelského kláštera, o Karlu Kašparu Reitenbergerovi, jejich opatu, o nezadržitelném usilování doktora Nera. Sdělí nám data Václava Skalníka, toho Skalníka, který tu chodíval s Johannem Wolfgangem Goethem a který první věděl, tady na místě této rokle, kterou zasypeme, bude kolonáda a který rozhodnul pak, kde budou parky a kde domy, dal místu jeho vzletný půdorys. Budou dál uvádět jména, data, údaje, to všechno přesné, prokazatelné, uvedou fakta o pobývání Chopinově, o dalších velkých, slavných pobýváních a provedou vás všemi kouty i všemi léty tohoto místa odpovědněji a lépe, než bych mohl a chtěl já. Ale aniž bych to chtěl zlehčovat, toto je na dosah komukoli. A každý, jak říkám, to může lépe nebo hůře popsat. Ale může spisovatel, ptá se moudrý pan Sarojan, říci něco, co se už před ním neřeklo? Proč ne? Může říct tu trošku, kterou musí říct jen on, a nesejde na tom, jak malá je ta troška. Pamatujme si ta jeho dvě slova, může a musí. Jestliže někdo něco říci může, říci to musí. Tak každý se svou troškou bychom měli mířit k mlýnům, které tu stojí, stály, budou stát a které melou jistě, i když pomalu. A aby bylo jasno, jsou to lidské mlýny. A my, lidé, jsme odpovědní za jejich chod a za kvalitu mouky jimi umleté. Je naším dílem a bude naší stravou. Tak se snažme.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veritu. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Chtěl bych se vám ještě zmínit o deskovém amplionu L666, který v krásném provedení dostanete za 250 káče. V případě, že jste majitelem kavárny, hospody a podobně, doporučuji koncertní amplion Arcophone 3, který za 690 káče vám udělá 10x větší práci než celá kapela.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Noc plná hvězd.
1: Stařeček Pagáš seděli na obrátěném tragači u šopy a pucovali flintu. Když jsem k ní došel, začali. Znal jsem dva pytláky. Jeden se jmenoval Cyril Zajíc a ten druhý Matouš Krahulec. Jednou vletěl Cyril ke Krahulcům, chytil Matouša za košul a zavrčál.
2: Viděl jsem v rubisku svinu, divočáka jak šopu. Taký kůsek v životě znepotkal. Šel jsem po ní dvakrát z vojanské flinty, ale bylo čudenom píščání gulky, jak když se od betonu odrazí. Musí mě to kožušisko zalepené bahnem, či co, že to není možné prostřelit. Musíme na ňu vymyslet něco pevnějšího, tak kanon kdyby byl.
1: Matouš zachlopal ušima jak mula a vybafl.
2: Kruci, tu musíme dostat, lebo v chalupě kůšek masa není a ty suché erteple už nelezou krkem. A jak na ňu, ti hned poradím. Naládujem na ňu trůbku z pumpy. No já, ale čím nabít?
1: Cyril na to.
2: Nic se nestará, já ráno dojdi.
1: Sotva se rozbřesklo, Cyril už bůchal na vráta a Matouš vtahňa ho pod návratí pohodil hlavu k lavce, kde už byly instrumenty naskládané vedle sebe. Železná trůbka tak zdéla hrabí, pixla střelného prachu a všelijakých zgarbů plná zem. Cyril hleděl udiveno, jak kdyby mu husí požrali ječmeň, ale Matouš ho hned probral.
2: Nečuť jak žaba z otrub, to vezni majzu s kladivem a sekaj. Všecko, co kolem sebe vidíš, posekaj na malé kůzky. Samé drobné štáfle to musí jábit. Já budu probíjat důrečku do laufu a narychtu ze staré užičky panvičku na prach.
1: Všecko, co v chalupě zavazalo, Cyril sekal, až mu od majzla jízky létali. Všecky hřebíky, šrůbky, řetázek na kozu, starý mincíř, olověná trůbka a metály s Franz Josefem a Vilémem byly viribus unitis proměněné v broky.
2: Těho prachu bude málo, praví Cyril. Musíme přidělat do nezmletého cukru, uhelného prachu, trochu síry a těch 10 vojanských patronů otevří a prach přisyp. A ten šůrek dynamitu na trhání padeřů také potluč. Smíšáme to všecko do guče.
1: Nasýpali prachu do laufu a potom dlouho přisýpali a cvěkovali to, co měl divočák dostat přes kožuch. Konec zaleli olovem a Matouš potěžka a hotový kanón v ruce pronesl.
2: Když potom to nepůjde rypákem k zemi, tož tu flintu zežeru a jdu do kláštera.
1: Dva myslivci se rozešli s tím, že se zas večer u lesa zendů. Když se nad lesem vyvalil měsíc jak pecen, šúrali se dva stíny k dubině. Cyril nesl cosi v pytli a Matouš tahl za sebou saně na odvezení divočáka. Za chvilku byli v rubisku a prohlédali malý kůšček pola rozrýpaný divočákem. Matouš vytahl potichučky z měcha flintu, položil na saně jak gulomét, nasypali na pambičku střelného prachu na odpálení a čekali. Hlásného bylo čut z dědiny trůby 11, když v chábí cosi zaprašťalo a na palůšek sa vyvalila svině jak stodola. Cyril sa nahrbil jak kocůr a Matoušovi poskočil ohryzek až pod jazyk. Tak sa mu strachem rozdrcala brada, že mu škraně chlopali jak honící mu psovi, když je mu zima. Oblízl krapku potu, která mu stékla do huby a zasičál.
3: Nachystaj, sirky!
1: No já, to se dobře řekne, ale jak? Lebo Cyrilovi létali prsty po škatulce a nejanej ju otevřít.
3: Rožní trůbo!
1: A už se podařilo. Cyril škrkl a podpálil prach na pambičce. Ozvala se taká rana, že zvířatstvo chupaté i pernaté v celém lesi zalézlo do důr. Z laufu vyletěl plameň a z nich se roztopil do půlky rola. Bylo čudenom hvízdoť štáfli, jak fičali luftem, Matoušovi uletěla s pátečním cugem baranica a Cyrilovi sa zrúlovali nohavice až po zadek. Potem sa z laufu vyvalil dým předkem aj zadkem a oba myslivci byli v tú ranu černí, jak trúby od kamen. A potem sa dým rozešel. Ale to neměl. Lebo svinia byla s rýpákem u zemi. Ale ne, jak si myslel Matúš. Stála rozčápená, jak zednícká koza. Očiska vybúlené a dívala sa tým bílým. Ocasisko už neměla zakrútený, ale trčáli jak bažantí péro. Chupiska naježené a cicúre krví tékl z rýpáka. Mosel už krábnúť enom kúsek Franz Josefa, lebo šrúbek stragača, protože na mrtvú sviňu nevypadala ani trošku. Divočák vtahl luft a frkl. Cyril vypustí luft a békl.
2: Kruci Matúšu zleje, minul sas.
1: Matúš jenom potahl gaťa a vybřeskl.
3: Utekaj!
1: A enom za obuma křoviska zaprašťali. Svinia hépla jak jeleň a jela za nema jak cigánská búda z kopca. Cyril, který byl živější, jenom v trapu kňučál.
2: To Cyril on, mňa nech, já mám 4 děcka.
1: Zatímco Matúš drndál o pár skoků zpátky a naříkal.
2: Noženky utekajte, noženky utekajte, lebo vás nalíčím na hnědo.
1: Ale noženky nestačily, lebo svinia už očuchávala Matúšovi nohavice. Jeden skok, druhý, rana jak zadkem odvoza, Matúš nadletěl a chytil sa haluze na dubisku, kde ostal výsadek přibitý. Cyril upaloval k dedině jak vystřelený. Když Matúša ráno našli, museli ho odřezat aj z haluzů, lebo prsty trefené křečů nebylo možné odlúpnout. Cyrila našli zarazeného hlavu ve stohu a bez gatí. Ty měla svinia namotané na rýpáku. Tú noc oba myslivci pytlačili na pot.

let pryč, nestrať ho prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí. A vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí. Na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku. Moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

0: tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím. Mámo.
1: Noc s hvězdou.
2: Dobrý den, pane kapelníku. Mě posílá Vondrejc.
3: Vondrejc? Poklona. Vy mi nesete písničku.
2: Ano, pane kapelníku, prosím, tady je.
3: To znám, Vondrejce. Tak. Vondrejc má na talenty čuch, jak se na to podíval, a veselá kopa to je. On vždycky říká, pane popelníku. To je jako pane kapelníku, taková slovní říčka.
2: Aha.
3: Pane, jak se radšte...
2: Břidlo. Zbyšek Břidlo.
3: Ten umělce hodně blbý jméno. No. Rytíř, takhle to zní, ale Břidlo. Hejte, kdo vám píše slova?
2: Já sám, prosím, pane kapelníku. Pan Ondřej říká, že to nevadí.
3: Nebo teď by to vadilo. Hejte, aspoň... se nemusíme s nikým dělit, že jo?
2: Prosím?
3: Dělit s nikým!
2: A, se teď nemusím. Už rozumím.
3: Tak ukažte, to je tohle, víte, to je tohle, jo. Tak jmenuje se to Noc v sadě. To je název, název.
2: No, to je název.
3: Hezký název.
2: Že jo?
3: Sedím tu jako na laně, sedím a čekám na laně. On sedí na laně a čeká taky na laně.
2: Ne. Ne, prosím, to první to je jako pro vás a to, ta laň to je jako...
3: To je poezie.
2: To je štěpný rým.
3: To je štěpný rým, hele, a teďko. Měsíce ke mně naklání, já prahnu po lani. Zase po lani.
2: Ano, ano.
3: Vy jste myslivec, víte.
2: Ne, prosím, já jsem začínající inženýr.
3: A čeho jako čeho?
2: Lidských duší.
3: Ne, dobrý. Já prahnu marně patrně po lani nebo po srně. Laň a srň. To je to samý.
2: Ne, prosím. To je jiný.
3: Srň je jiný než laň?
2: Ano.
3: A máte tady cis. To vám materníček nezaspívá. To je text pro materníčka, víte?
2: No, já nevím, snad. Jak
3: hlejte, materníček nenávidí cis, tak... To byste měl vědět, v jedné písnice jsme měli narcis a museli jsme mu udělat borovice, on má rád tře, v okultonu, níž aspoň, kde to jsme, po lani nebo po srně. Není to totéž tedy, jak jste říkal, ano, to nevadí, já to nepochopím, mně se zdá, že srň a laň, prosím. Leč tajde právě s jelenem po lánu s celerem.
2: Promiňte, pane kapelníku, to není s cerelem, ale polánu s celeném.
3: A proč je tam ten lán s celený?
2: To, aby bylo jako dnešnější.
3: A víte, že se vám to povedlo, my to můžeme dát klidně někam do soutěže. Taková rokycanská kotva, nebude zahozený. No. Televize, rozhlas, desky to pofrčí, pane.
2: Břidlo.
3: Břidlo. Potom si pro... Vaše paní je břidlice, víte? To se mi povedlo.
2: Pane kapelníku, já nejsem ženat.
3: Tak hejte, jak to máme dál, pane Břidlo?
2: No.
3: Měsíc své světlé rozsvěcí na paseky i na lesy. Hejte, nemohlo by to být, napadá mě, navěší. Měsíc své světlo navěší, to je něco pro Češi.
2: No je...
3: Muzikantský by to byl dobrý fígl.
2: Ale, no, čistě...
3: A mrak pak.
2: Ano.
3: Mrak pak. A, je to.
2: To je mrak, to... mrak potom.
3: Já myslím, že je to jedno slovo. S tím můj veme si. Mrak pak, to je dobrý, to zaspívá i materníček. Mrak pak, nebo ne. A teďko. Já budu zase sám. A zase sedím tu jako na laně, sedím a čekám. Zase na laně, sedím a pláču. Do laně, ne, do dlaně, že tebe jen rád mám. celý obraz věčně krásný, to by se líbil Vondrejcovi.
2: Ano, Vondrejcovi se to velice líbilo.
3: Vondrejc má čuch a jak vidí talenta, hned mi ho pošle a já pak s ním pracuju. Tak my začneme mladý pracovat.
2: Ano, proto jsem za vámi, pane kapelníku, přišel, že bychom pracovali. No a co říkáte té mé písni?
3: Moc.
2: Co moc?
3: Se mi to líbí.
2: Tak, tak.
3: Výborná věcička. Tu melodii večer trochu ještě protáhneme něčím, ale ty slova, slova, slova, hlejte, já bych to udělal takhle, kdyby to bylo. Sedím, pim, pra, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pra, pam, pam, pam, pam, sedím, pam, pra, pam, pam, pam, pam, pam. Teď by to chtělo zbor pánkovce, bakterie, nebo takové. Dalo by se to zopakovat a sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pra, pam, pam, pam. Co tomu říkáte? Hlejte, nechte to na mě. Budete mít po starosti, to bude hit jako víno. Počkejte, počkejte, teď mě napadlo něco. Vidíte mi, tam místo toho pim pam pam pam pam pam pam put, tam můžeme dát hip bum bam bum bum buš buš. Geniální.
2: To tady jo.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

podkladem pil, ať se na huconský šípy najmou ptát. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: Kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší, ty najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Slyšíte hvězdu?
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název Vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
1: Na stránkách akademie
2: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

0: Noc s hvězdou.
1: Já si myslím, že naši dělníci z Čech a z Moravy nám jednou o Hitlerově robotě budou povídat taky pěkný historie. Dělníci a studenti. Vzpomeňte si jenom na ty tisíce studentů, kteří byli vyhnáni ze škol po listopadových masakrech v 39. roce. Kolik těch je dnes v pracovních táborech a na robotě pro Hitlera?
2: Počkejte, něco jste mě připomněl. 39, 40, 41, 42... Ovšem, pane, víte, že už to budou 3 roky?
1: Jaký 3 roky?
2: No ovšem.
1: Co je vám?
2: V listopadu to budou 3 roky, co herr Frank zavřel české univerzity a vysoké školy.
1: No, mou duši. No, ono to utíká.
2: No totiž, ono nejde o to, že to utíká, víte, ale chápete, pane, jak musí mít pan ministr Moravec na pilno?
1: Já vám nerozumím. 3 roky, Moravec na pilno, bék.
2: No je on ministr vyučování, nebo není on ministr vyučování?
1: Je ministrem vyučování,
2: no,
1: a co
2: vidíte,
1: má bej?
2: Ale prosím vám, vám to taky pomalu myslí? Herr Frank zavřel univerzity na dobu 3 let. To znamená, že náš osvícený Emanuel už jistě koná přípravy k slavnému otevření českého vysokého učení Karlova a ostatních vysokých učilišť.
3: Ale no, pane kolego, no to je skvost. Ne, no to mě nenapadlo. Pan ministr Moravec slavnostním vrchním pedelem. No to bude slávy.
2: Představte si to. Jistě přijdou hoši z říše. Kdo ví? Možná, že i sám vůdce bude vážit cestou. Co myslíte? Mohlo by se stát, že by měl krátký proslov česky, že by vůdce mluvil česky, tak s mým národem mluvila česky.
1: No poslouchejte, mě napadá, myslíte, že je vyloučeno, že by snad vůdce ty univerzity nedovolil otevřít?
2: Ale vy jste se zbláznil.
1: Já jsem si
2: přece víte, co je to slib národně socialistického nacionálního socialisty,
1: To je pravda. No poslouchejte, ale tak to musíme už teďka oslavit.
2: Ovšem, něco musíme udělat, zaspívat. Chválihodný nápad, chválihodný. Haló, čeští studenty.
1: Tak, výborně, to je pěkný.
2: My si vděčně vzpomínáme, jak věrně jste chodili k nám do divadla. A jsme ze srdce rádi. A jsme ze srdce s vámi v tomto velikém období. To jest předvečer okamžiku, kdy jeho magnificence Emanuel Moravec otevře opět po 3 letech suchopáru prameny vysokého vědění vašim prahnoucím duší.
1: Dovolte nám, abychom vám k této slavné příležitosti věnovali novou píseň. Složili jsme ji na melodii, kterou jste měli obzvlášť rádi, na Hej pane králi z balady z hadrů.
2: Je to náš skromný dar k znovu otevření staroslavného učení Karlova. Bereme na potaz učené bakaláře, et item doktory, et item rektory. Proč jenom český student patří do žaláře? Vždyť mezi vlajkaři jsou větší potvory. Kdyby svůj národ lépe znal, hácha, nebyl by Adův brácha.
4: Hej, pane hácha, maj to marný, my už jich nenecháme spát. Ještě poznaj momenty parný a ještě užijou lékárny, až se budou kurírovat. Moravec doufá, že jsme němí, moc o studentech neslyší. Vyhnání ze škol v celé zemi, studujeme tiše v podzemí, jak hubit německý myši. Že jste nám zavřeli ty školy, toho se máte nejvíc bát. Medici čekají na mrtvoli, aby mohli doštudovat. Hej, kulomety jsou nabity, doma i v dálce za mořem, jen co budou krysy.

0: Noc plná hvězd.
1: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No prosím. No tak jestli je to tvé přání. Pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc. Já myslím, že ti neporadíme. To si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
2: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
1: No prosím, to chápu a řek si aspoň, že je hezká.
2: No vře?
1: No, jak si jí to řek?
2: Řekl jsem, krása, krása.
1: A řekl jsi taky, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
2: No řekl, nejsem hloupé.
1: A tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak jsi to řekl?
2: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
1: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
2: No nějaký, ale jaký? No,
1: ten samý.
2: No jaký ten samý, když jsem ještě žádnej nebyl.
1: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
2: A já?
1: No jak asi přemýšlej.
2: A jo, nosil bych bílý plášť.
1: Ale prosím tě.
2: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo, když jsi doktor. Proč myslíš, že na to studujou tolik let?
1: Kvůli plášti.
2: No jistě, kvůli čemu jinému.
1: Tak kvůli plášti je rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
2: Cože?
1: Kvůli titulu ty.
2: Kvůli tyhle tudle. To dávaj taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
1: Co?
2: Co? Ty tydly dáte.
1: No
2: ty titulu, ty jak jsi říkal teďka.
1: Já jsem o žádných nemluvil.
2: Ne? A proč si to teda říkal?
1: Já jsem mluvil o titulu ty.
2: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluvil a teďka znova o nich mluvil, že jo?
1: Ale no, já ti nechci nic zapírat.
2: No to zapírat.
1: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu, 5 let studuješ a máš ho titul.
2: Já jsem z toho blázen, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
1: No 6, správně 6.
2: No. No a mám ho titul nakonec.
1: No. Titul máš.
2: Co?
1: No 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
2: A ty?
1: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kvůli ní doktor.
2: No tak to je teda nejdřív ty dlidá, ty a teď jsem doktor.
1: Že ty jsi doktor bez titulu.
2: A co je to za chlapa?
1: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za ně.
2: Tak já nejsem doktor a vydávám se.
1: Správně.
2: Tak to jsem teda podvodník, to ti děkuju.
1: No svým způsobem ano. No zase si to ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si ji upoutal. A po letech, až bude ruka v rukávě, no tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip?
2: No to bych ji radši řekl rovnou, nějaký dobrý vtip. Třeba o tom chlapu, jak se převlík.
1: No tak ten už vůbec ne, prosím. Vtipy můžeš začít říkat, až se seznámíte, jo? Pro začátek řekni, že jsi doktor, dej na mě, ničeho se nebojí.
2: Dobře, tak já to tak udělám.
1: No, buď ta hodnej. No,
2: ale co když bude chtít ukázat občanku?
1: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují občanky?
2: Na první ne?
1: No to bych řekl, že ne.
2: A na kolikátý?
1: No co já vím, možná na 6., na 7., tam už se ukazuje leco.
2: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
1: Cože? Příslušnice?
2: Příslušnice. Tak bude chtít ukázat v občanku hned ta první schůzce. To je její služební povinnost. A ještě bude chtít, aby se nafouk do balonku a ze zeleny.
1: To je možný. No všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
2: A jak to mám poznat asi tak?
1: No měla například uniformu?
2: Neměla.
1: No tak to nebyla příslušnice.
2: No ale a proč teda? A A proč teda měla tu pistoli?
1: Počkej!
2: Měla pistoli. Má tu pistoli.
1: Jakou pistoli?
2: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví? Jak za ní běželi ty dva příslušníci? Oni asi měli nějaký cvičení.
3: To je neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
2: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, abych jí odevzdala, až se sejdeme.
1: To je její aktovka?
2: No.
1: A co je v té aktovce?
2: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
1: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
2: No to nezakázal.
1: Tak vidíš.
2: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavej teda.
1: Tady je zlato, drahý kamení.
2: Zlato, drahý kamení. To mám bohatou holku, vy? To si koupíme družstevní výstavu.
1: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
2: Zítra ve 23.
1: A chtěl bys jí vidět už dneska?
2: Chtěl, já už se nemůžu dočkat, no, ona je tak hezká.
1: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
2: Jo,
1: no, určitě
2: to bys, no, to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
1: co
2: chytrý.
1: To je
2: ty
1: tohle? To, tady je i pistole.
2: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
1: A co?
2: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
1: No to chtěl,
2: to jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat. Podrž mi ten klíč, já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to uděláš. Prásk, prásk a je to. Ty máš smůlu.
1: Proč bych měl smůlu?
2: No jo, Šimek Miloslav. Pod kamenem 10 Praha.
3: No, ty to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
2: No právě to ona myslela, abych tě odprávěl, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
1: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče je nějaký strašně chytrý, viď?
2: Je a hezký.
1: Hezký, těšíš se na ní, viď?
2: Těším, strašně se na ní těším.
1: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Půjdeme na okrsek a oni ti seženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
2: jo,
1: dobře dopadne.
2: Slavnější než ten doktor z titulu,
1: no, určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
2: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.

0: Nad náměstí městín, nad stínem mrak, nad mrakem černá noc,
1: jak černý frak,
0: jak černý kaviár, jak černý prkno zmahár.

0: Moc děkujem.
1: Tak to byla skladba George Gershwina The Man I Love, ale já ji velice ráda zpívám právě s krásným českým textem Pavla Kopty. No, jdeme do Afriky. Mimochodem jsme s Ondrou v Africe párkrát byli, dokonce v Alžíru. Taky jsme byli v Maroku. A já jsem ještě předtím byla na pobřeží Slonoviny a v Senegalu. A... Wow!

Jsou na obloze nekoneční mraky, chuchval jsem mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej v okora lejzní.

0: Noc s hvězdou.
1: Ne, dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím, to byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... To ne. Promiňte, to jsem zase sáh vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je. Samozřejmě, jako vždycky, mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Stírat obdržel k svátku masožravou květinu. A ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mně tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchto věcech z hůsta i zřídka, jak kdy, a uvažují o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa? Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo? Když si šofér uhelných skladů dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marsu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tám se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Pardon, na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. vím, že nejsem sám. Všude je něco, všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne. Ne, pokryváč.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořil jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřebka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízele jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce Spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věra triumfuje, lidstvo jásá. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav beztíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budíš, ale dnes. Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě co si nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marnéť voláníť. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Můj známý automobilista par excellence tuhle couval do garáže a když si uvědomil, že za tu chvíli 15x překročil směrnice o jednosměrném provozu, byl v rozrušení do mlíkárny. Výsledný efekt? Zadřel písty prvináčkem. Monterovi opravně nabídl 100, kdyby jako tento, že jo, a tohle, Monter prý se hrozně nasupil. Pane, tak to ne. S takovouhle na mě nechoďte. No a proč, když to... No dovolte, vždyť je jenom jedna. Některé výstřelky musíme skutečně vymítit v zárodku. No není přece trvale možné, aby si řidič od popelářů jezdil služebním vozem na nedělní toulky po Sázavým. Aby spousta žen nemohla pracovat na dvě směny, protože jim kdesi odmítají přijmout manžela do jeslí? Nebo aby závodní stráž v lomu přistihla mazaného kameníka, jak pronáší v ruksaku žulu, rulu, eventuálně svor? Ano. Ano, nechci stále kýdat ti bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mohu směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

ledový, kde dech tuhne na límcích.

0: Noc plná hvězd.
1: Dnešní doba je vůbec zvláštní. Například mnohý muž nedá flek ani na tu nejlepší kartu. Hostinský pan Bobišut se raduje. Tak nám zasejc přišlo do módy plize, plizovaný rukávky, plizovaný sedla, zdrhovaný fyžíčko. Hernaj spání, já si letos ženušku oblíknu. Tam musí být samý vsazovaný krajky. A žabot nadechnutý jako sníh, jako pěna.
2: Člověče, jděte do háje se svýma fyžíčkama,
1: praštil kartami pána Forhontě.
2: Vidíte, že vám okazuju žaludy, tak proč je neotočíte? Tohle je taky hraní. Člověk, aby s váma jen platil, tak jsem měl hezky obsazenou desítku a vy mi ji podeberete. Teď jsem kvůli vašemu plizovanému rukávu o trumf kratší. Už aby tady byla milost paní a vzala tu za vás.
1: Ale to byl pan Bobišut. Fyžíčko, plize, žaboty. Jen jak by si ženušku oblékl co nejlépe. Zaplať pámbu, konečně se milostí vás zjevila. Hned jí pan Bobišut musel odevzdat svůj list. Prohlédla ho jen letmo, flek zašveholila. Já vám dám hlesně do zelených. Vedle u stolu, kde seděli manželky hráčů, to zašumělo. Já vím, že dala flek na nic, povídá jistá paní Frtílková. Te je to jedno. Flek, re, ona to stejně nezaplatí. Pan Rada si dal opravdu re. Paní Frtílková pokračovala. Ten jí toho udělal? Dyk ona si na to re čeká. Ona to hraje lehce. Čím více dlužná, tím víc musí oplácet. A to ona oplácí ráda. Ona oplácí vždycky, když Bobišut není doma. No, to vám byl jednou v pivovaře platit pivo a u ní v bytě se sešli hned tři. Tenhle ten Reindl měl u ní za betla a nějaký zmatlík za žaludských 107. A hádali se, který mu to dělá víc. Ale on je oba vyhodil ten mladý Tausik. On měl u ní za červených 130 s vlekem. No to víte, mladý člověk. Ouhletnej, však mu taky ten flek dala na plonk trůfa. A ještě, jak mu potom sama vyčítala, že prej se neotočil, když to měl tak vyložený. Jo, mi drahý. Končila paní Frtílková. Nesou ženský, že si na ten flek čekaj. Tak to je. Paní Frtílkovou soudili pro drby, a odsoudili ji k pokutě nepodmíněně. Ale nejde o tu pokutu. Jde o tu dnešní zvláštní dobu. Mnohý muž nedá flek ani na tu nejlepší kartu. Dnes jsou muži zženštilí. Žena, aby sama flekovala.

0: Noc s hvězdou.
1: Přiznávám se sebekriticky, že jsem všechno zavinil já. Já jsem první začal kritizovat Hubbardu. Já povídám Hubbarda? To u mě není žádnej poslanec Hubbarda. Stará on se o nás? Nestará. Byl u nás někdy? Nebyl. Ví on vůbec o nás něco? Tedy mezi námi řečeno, on neví ani něco. Já první, docela obyčejný člověk, první, jsem si dovolil kritizovat poslance. Já jsem dokonce proti němu přímo štval. Tak nám řekli, když jste si ho zvolili, tak si ho můžete zavolat a zeptat se ho, co děláš, Hubbardo? Poslancuješ, jo? A jak to, že o nás nedbáš, Hubbardo? Jedno. Že dokonce máme právo ho taky odvolat. Aby si teda nemyslelo, jo? Hubbardo. Stačí svolat veřejnou schůzi. Tak jsme ji svolali. Poslanec Hubbarda přišel včas a usměvavě.
2: Buď zdrav, Bukovský.
1: Povídal Havránkovi. Pak si stoupil za předsednický stolek a spustil.
2: Jsou ze zhoušky! Je tomu 2 roky. To jsem tady před vámi stál jako váš kandidát. Narýsoval jsem tedy před vámi jasnou budoucnost obce, okresu, kraje, republiky, ba celého světa i přilehlých galaxií. Jsou ze zhoušky! Co se od té doby změnilo? A teď mi dovolte se, zhoušky, aby se krátce zmínil o mezinárodní situaci.
1: Vyndal objemnou aktovku, z které vyndal neméně objemný fascikl skládající se z denního tisku materiálu okresní poradny volně ložený čtvrtek popsaných soudruhem, od kterého si to všechno vypůjčil, s karikaturami Haďákovými a s podlepenými články Jiřího Hochmana. Ty karikatury nechal kolovat. Pak se na chvíli zamyslel, přímo hlavou, a řekl:
2: Jsou za soušky! Domníváte se, že imperialisté dobrovolně ustoupí ze svých pozic?
1: Tak tohle jsme se nikdo nedomníval, tohle nikdo. Takže Hubbarda mohl pokračovat, mohl. Před námi defilovala řada neznámých jmen, tedy popravdě řečeno poněkud známějších, protože před týdnem totéž tady říkal jiný odborník na téma zvýšení dojivosti. Ovšem Hubbarda uměl svůj projev proložit básnickými, dramatickými pauzami, dokonce sarkastickým smíchem.
2: Ha! Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
1: Ostře a nebojácně kritizoval Lorda Homa. Zmínil se z mnoha otazníky o rejdech Britů s Kuvajtem. Vynechal stránku o Suvana Pumovi, protože to nemohl přečíst. S budovatelským nadšením se rozhovořil o pěstování kukuřice v Maďarsku. Pak se stočil do sousední Afriky, jak povídal.
2: Jsou za zhoušky! Řekněme si upřímně! Myslíte, že situace v Rwandě je růžová? Nikoliv, za zhoušky, je špatná. A s tebou, no kdy jim dijeme, tak jednou zatočíme. Zatočíme.
1: Jak se zatočil, ztratil souvislost.
2: Zatočíme.
1: Souvislost nenašel.
2: Zatočíme. A co, za zhoušky, má snad na závěr někdo k mé práci nějaké připomínky nebo dotazy?
1: Dotazy jsme neměli. Ona byla stejně půlnoc. A šli jsme domů. A já doma říkám své ženě Jaroslavě, čověče holka, já jí říkám čověče, aby viděla, že si jí vážím. Čověče holka, ten ti má starosti. Třeba s tou Rwandou Unundi. To já se vůbec nedivím, že pak na nás nemá čas.

0: Já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Noc plná hvězd.
2: Jednoho dne jsem se vracel domů. Totiž jednoho dne. Jedné noci. No tak noci, no vracel jsem se z povolání, které už takové... Prosím? Že už jsem to říkal? Na minulé straně desky? Ne, dokážu. Tenkrát to bylo 2 měsíce po svatbě, vzpomínáte si. Tohle 7 let později. Ano. Prostě vracel jsem se domů se všemi pocity člověka, který se vrací k ženě útlých zápěstí a drobné postavy, byť už 7 let po svatbě. S těmito pocity jsem prošel domem, vystoupil po schodech, prošel před síní, svým pokojem, jejím pokojem, kuchyní, koupelnou, příslušenství, a žena nikde. Žena nikde. Můj syn nemá je ještě plných 8 let a nic jiného v plánu, spal. A žena nikde. Neuvažuji v takové chvíli o nejhorším, nemyslím na útěk, únos, zločin, nechovám se taky jako nepříčetný zuřivec, ale jako inteligentní muž momentálně nepřítomné ženy a řeknu si, no, třeba je uznám jich. A usedám obyčejně již částečně odstrojen a nahlížím do různých literárních úvah. Také tehdy jsem seděl, nahlížel, četl, nahlížel, když v tom jsem zaslechl zpěv. Zpěv. Kdyby to bylo dnes, věděl bych, to je tranzistor mého syna, kterým se uspává. Ovšem v tom případě bych slyšel Rolling Stones, Supremes, Beatles nebo Jarmilu Šulákovou a ne husický chorál. Ano, já jsem v této tiché noční chvíli zřetelně slyšel husický chorál, pokud se dá mluvit o chorálu, jde-li o jeden jediný zpívající hlas. Totiž hlas. Já viděl jsi Hamleta, který vynikajícím způsobem předstíral, že slyší hlas svého mrtvého otce vycházet ze země, zatímco tento zřetelně promlouval z amplionu nad jevištěm. To byl veliký výkon. On pobíhal, hledal, jako by těch amplionů bylo aspoň 5 a všecky pod těmi prkny, která znamenají svět. Já nikdy nehrál Hamleta, proč nevím. Ale v této chvíli jsem pochopil ten jeho akustický zmatek, tak já nevěděl, zda ten hlas z důly nebo z hůry zněl. Zněl, řekl bych, odevšad. A já začal propadat panice. Byl jsem sám. A hlas byl taky sám. Ovšem dovedl jsem si představit, že při větším množství hlasů zpívajících tuto píseň muselo propadat panice i veliké množství křižáků. Ti ovšem věděli, co je po skončení písně čeká, ale já nemohl předpokládat, že se pak na mne vyřítí jediný husita se sudlicí v ruce. A přesto jsem pomyslel na útěk. Ovšem z bytu a v polovičním negliže se prchá hůř než od doma žlic. Stál jsem tedy bez hnutí. Ovšem to, co se dalo s mými vnitřnostmi, včetně srdce a plic, se nedá nazvat jinak než úprkem. Stál jsem bez dechu. Stál jsem naslouchaje tomu hlasu. Sliboval jsem si, že se polepším. Stál jsem jak solný sloup. Je tedy bývalá to žena Lotova. Když v té chvíli jsem spatřil svou ženu vlastní, jak se noří z bedny na peřiny a jak odtud vystupuje, zpívající ještě poslední verš této slavné husitské písně. Mám rád tento humor.

Se jak ten borec tup tu du. A já mám luk, se pivem na melu a pak tu du. Temný kout, milá slečno, to mě mohlo napadnout, že je tu nebezpečno slova s.

Mí vlasy zrezlí, mi za ty roky slezly, mám pleš. Dežo se šine, říká mi skine, kam deš. Temný kout, má pleš se leskne, to mě mohlo napadnout, že mi tu někdo pleskne, bum bum.

0: Noc s hvězdou.
1: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom takto zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

Všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Západ momentálně znervózňuje Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, tak řečený ruský Davos, který právě probíhá v těchto dnech. Média nás přeci neustále ujišťují, že Rusko je mezinárodně izolováno, jenže realita vypadá jinak, nevěříte? Do Petrohradu se celý týden sjížděli zástupci z více než 130 zemí světa, mezi nimi i ze států, které proti Moskvě vedou otevřenou hospodářskou válku. Například delegace z Německa přijela navzdory Merzovi, nebo se vrací obchodníci a firmy z amerických Spojených států. Ukrajina naopak snažila se průběh tohoto každoročního setkání biznismenů narušit pokusem o další své teroristické útoky na civilní obyvatelstvo. V Petrohradě se ale v každém případě potvrdilo už definitivní začátek éry nového multipolárního světa a dokládá, že i izolace Ruska definitivně ztroskotala. To samozřejmě způsobuje hysterii a infarkty v hlavách evropských válečných štváčů a tak se celou situaci snaží hodnotit Václav Danda. Podívejte se na jeho nový článek.
1: Na stránkách protiprout.info

sejdou se stěží. To je jen klam, kde obzor končí. Zase začíná cesta pražců tím kovem značená. Kolejnic tongom.

duní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní, jako dlouhý had, jak had semafor mává, dlouhou paží svou.

zas půjdu spát. V kraji rodném, kam vracím se tak rád. Kolejnic, gong, gong, gong, gong.

0: Noc plná hvězd.
1: Jindřich Mošná byl už hezky stár, když jej po smrti Karla Šimanovského pasovalo členstvo Národního divadla za starešinu Zlaté kapličky. Na té poctě si Mošná nesmírně zakládal. A tu čistá jasná umělecká zpráva angažovala Marii Ryšavou a vyšlo najevo, že umělkyně je o 3 měsíce starší než Mošná. Do Mošny, jako když uhodí, k vydržení s ním nebylo, že přešla podsta z jeho hlavy na šediny kolegyně. Kde jen mohl, rozlobeně utrousil.
2: Není to pravda, že Ryšava je tak stará. Ona si ty 3 měsíce jenom přidává, aby mě dopálila.
1: Ve vestibulu před denní pokladnou stávala před léty dřevěná lavice a každý den před zkouškou sedávali na jednom jejím konci Jindřich Mošná, na druhém Marie Ryšavá a ani nedutali. Celá léta tak sedávali a slůvka spolu nepromluvili. Mošná nezáviděl paní Ryšavé umělecké úspěchy, ale nemohl zapomenout, že je starší než ona, hněval se. Připravovala se Tylová hra Paličova dcera, níž Mošná hrál nezapomenutelně hrobníka Melichara. Výjev, kdy se po dlouhých letech shledává z Ameriky se vracejícím synem, podával Mošná tak hluboce lidsky, že nejen sám se pokaždé doopravdy rozplakal, ale že i všechny své spoluherce pohnul k slzám. Byla generální zkouška v kostýmech a maskách. Mošná potkal před začátkem zkoušky na jevišti paní Ryšavou, která hrála úlohu plátenice Šestákové, a tak se zadíval na její zvonovou krinolínu a na nakadařené její vlasy na spáncích, že si připamatoval, aha, ona hraje ve všech 5 jednáních, já jenom v prvním a posledním, to se musím notně vytáhnout, aby mě nepřikryla. A myšlenka ho tak zaujala, že ve scéně shledání zapomněl plakat. Když spadla opona, přistoupil k němu Eduard Vojan, hrající Paliče, a řekl, tati, to chcete tu scénu změnit? Vždyť vy jste dnes neplakal. Mošná se zamyslel a pak vykřík.
2: A panu nahoru, znova zkoušíme ještě jednou, vždyť já neplakal.
1: Jednání se opakovalo a Mošná se rozplakal, že všichni účinkující jeho mohutnému výkonu hlasitě zatleskali. I paní Ryšavá přišla gratulovat a řekla, Mošničko, já hrávala Paličovou dceru ještě s Josefem Kajetánem Tylem. Jakou by měl radost, kdyby mohl vidět, jak krásně si v roli hrobníka počínáte.
3: Mošná se pyšně napřímil, nadhodil na rameni hrobařskou lopatu, pak ale svraštil obočí a rozmrzele zahůlal. Mašla, tomu ona nerozumí, na to je moc star.

0: Noc s hvězdou.
1: Co pak, pane Malca? Máte něco na srdci?
2: Takový problém. Spíš problémeček.
1: Nějaká nemoc v rodině?
2: Hledepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
1: Pane Marca.
2: No s rodinou, samozřejmě.
1: Já vím.
2: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
1: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Marca.
2: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. Pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
1: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
2: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
1: A co to děláte, někdo sem vtrhne?
2: No, tak to šoufne. A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
1: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
2: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
1: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
3: Tady tu máte nějaký nádrhel, soudružka Drábková.
1: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
3: Podejte mi tašku.
1: Co to?
3: Kladivo. No
1: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
3: No, já jsem na tom teď... Vrátě s časem. Šroubovák.
1: Už mi to slibujete rok.
3: No, není materiál, víte?
1: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
3: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdyby se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
1: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
3: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelec.
1: Co takhle? Tenhle pátek, no.
3: No, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
1: Nedalo se odločit na pondělí.
3: Helgo, to je materiál tohle.
4: Malá pozornost za vaši ochotu.
3: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
1: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
3: Jo.
1: Ještě jednou vám moc děkuju.
3: Ergo, to je materiál to.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
3: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kač.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
3: No, já jsem to měl připravený na pátek.
6: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
3: No, já vím, že je to důležitý.
6: No?
3: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
3: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
6: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
3: No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
6: Ne.
3: Já bych to taky nechtěl zadarmo. Já bych si dovolil tady ne.
6: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
3: To tak ne, no.
6: Počkejte, tak to teda, jo, já jsem myslel, že je to pivo.
3: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
6: Jo, běžte.
5: Jste.
6: Hele, pětihvězdičkovej. Páni, ti opraváři si ale žijí.
7: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
6: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si, ale všechno bude ještě dnes, ještě dnes.
7: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
6: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
7: Jestli z toho budu nějaký malér, tak si mě nepřejte.
6: Ale chrán, soudru řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
7: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
6: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně.
7: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
6: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
7: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
6: Ano.
7: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
6: Zajiste, soudru řediteli, zajiste.
5: Někam vyrazíme, soudru řediteli.
7: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
2: A do Prčic.
7: Ne, do Plzně.
2: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
7: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
8: To je snad sen.

0: Noc plná hvězd.
1: Jo, moment. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, hergot, mě to ní, jo, mají nějaký hovadu. Ne, jo, sakra, jo, no, prosím vás, to se potom domluví, já teď nemám, já mám vedle hovor, hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
2: Vy do mobilu děláte, tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
3: No jo, Januš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
2: Ani nás byste nevzal.
3: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
3: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
3: Teď jsme o vás, Karle, mluvili. Takže vy máte mobilní telefon. Teď demonstrujte, co jste se za ty dva roky naučil. Čím začnete?
2: Vydáme mobil.
3: Neříká se vydáme mobil. Nýbrž uchopíme přístroj.
2: Uchopíme,
3: ale jemně. Nemačkáme to v té tlapě jak housku se salámem, jo? Citlivý přístroj, digitální, plný senzorů, jo? Co dál?
2: Zapneme ho.
3: Zapnout si můžete kalhoty. Kdežto mobilní přístroj? Co aktivujeme? Jak?
2: Zmáčneme čudlík.
3: Čudlík, jaký čudlík? Stiskneme tlačítko on.
2: Jo, on?
3: Co on, vy? Vy jste on.
2: Jo. Aha. Zmáčkneme tlačítko.
3: Ale co, nemačkejte nic, nevíte, co budete. Budete volat, přijímat hovor, nebuďte zbrkli. Řiďte se pokyny, které máte na tom displeji. Vy to tady máte jak pro blbý, tak přečtěte nahlas, co tam píšou.
2: Menu.
3: Nejste v restauraci, Černochu. Jste v hlavní nabídce. Přestaňte myslet na ty vaše jitrnice se zelima. Vybírejte z hlavní nabídky.
2: Dvojitou svíčkou.